0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou kurvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala? Co se měla dělat?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme poptáka.
2: Ty máš poptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zarecituji vám nově objevenou Cimrmanovu báseň, která má zvláštní název Ažmilit. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cimrman Ažmilit. Ažmilit odhalí pamětní desku. Plesání, to bude lesku, snad zahrají mi poem nebo humoresku. Až Milit odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
0: Rock Radio, konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. KISS trochu jinak. Sobotní rokový referendum nabídne solovky členů téhle legendární partičky. Jedničku má Ace Frehley s albem 10,000 Walls z roku 2024. Dvojku dostal Eric Singer Project s eponymní deskou z roku 1999. Nebo můžete zvolit solovku Petra Krise z roku 2025. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku, senzační film. Rumunskej. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tu máš, ať nezneškáš žurnál. Oblíka, jo, ne, jdeme, pojď.
2: Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych na to šel ještě jedno, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
2: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
2: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle zeme pěkně skurvená.
1: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem?
3: No, rozfláká se.
2: Právě, rozbije se. Obyčejná sklenička se rozbije. Tak tomu skutečně dřív bývalo, že se obyčejné skleničky rozbíjely. Ale pak se pár chytrých hlav dalo dohromady a řekli dost. A není náhodou, že těch pár chytrých hlav se sešlo v Polské lidové republice, v socialistickém Polsku.
4: To není náhoda, taky ta slavná Polka Madame Curie Sklodovská. Sklo?
2: No.
0: Rock Radio. Konec legrace.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: tisíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

0: slušnej rok v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme přesně 6 hodin a jsou tu zprávy. Přes jižní Moravu se ve středu odpoledne a večer prohnaly bouřky. V krajském městě podle Českého hydrometeorologického ústavu i menší supercela s kroupami. Další supercela s prudkým větrem a kroupami se vytvořila u Hustopečí. Stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Průšankách, a to i na střeše základní školy. Český hasičský tým dorazil ve středu večer do Řecka. Informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Francouzský parlament ve středu definitivně schválil zákon, který nevyléčitelně nemocným pacientům za přísně stanovených podmínek umožní asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moct pacient podat sám, nebo pokud to nebude fyzicky schopen, bude to moct udělat lékař nebo zdravotní sestra. Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. Argentina zvládla i šesté semifinále, do kterého se probojovala, a v neděli od 21 hodin středoevropského času v New Yorku bude proti Španělsku usilovat o čtvrtý titul mistrů světa.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno až polojasno ráno a zpočátku dopoledne čekáme místy až zataženou s doznívajícím deštěm a přeháňkami. Postupně se vyskytnou opět lokálně přeháňky a ojedinělé taky bouřky, večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia, jinak se teploty ty nejvyšší budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se řeší nehoda ve směru na Ostravu. Na 210. kilometru se srazily dva nákladňáky a v Praze se bouralo na Evropské ulici, kde je neprůjezdný pravý jízdní pruh.
6: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá.
0: Rock Radio, rokovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci! Ze studia Rock Radia vás při čtvrtečním ránu zdraví Anabel.
1: A Zuzka.
7: Opět tu máme holčičí vysílání a včera jsme se dozvěděli, že ten náš dobrodruh nedorazí ani zítra.
1: Jako neskutečný, co
7: jako je drzej, předvádí. Ale ten dostane kopačku s vrutem ve vzduchu hned mezi dveřma v pondělí, až si dorazí.
1: Teda. Jako bude muset donést hodně darů. No já jsem toho na něj, musíme upozornit.
7: Já jsem na něj na židáka zvědavá, kolik darů teda dorazí. Každopádně my to tady budeme nějak muset spolu zvládnout a věříme, že i vás to s námi bude bavit. Na rozjezd si dáme Bon Joviho a pak uvidíme, co vše nás čeká.

Ladíte rokový rozjezd, tohle byly Panoptiko, tedy na Rock Rádiu, kdyby náhodou nikdo nevěděl, co má nalezený za rádio. Každopádně i dnes nás čeká rozdávačka, máme tady opět dva lupeny, stejně jako od pondělka každý den. A to na dostihovou dráhu ve Slušovicích, kde se koná Sudfest, a to 1. srpna. Zahrajou tam skupiny Donor, SPS, Vypsaná fixa, Iné kafé, Panoptiko, Doga a Divoký byl. Takže pokud máte rádi tyhle skupiny, chtěli byste se akce zúčastnit, tak není problém. Stačí, když nám napíšete na náš Instagram nebo Facebook do zprávy, připíšete telefonní číslo a po 8:30 zvednete telefon. Takže všem držím palečky, ať vybereme toho správného, a teď už si dáme Red Hoty.

0: Ladíte rokovej rozjezd na Rock Rádiu, dohrali na My Chemical Romance a já teď chci poblahopřát dnešním oslavencům. Stewart Copeland slaví 74 let, je to legendární bubeník skupiny The Police, je považovaný za jedno z nejvlivnějších bubeníků vůbec a během pauzy s touhle kapelou bubnoval i za jiný skupiny. Nahrál taky mnoho hudbů k filmům, hudbů. Já dobrá češtín, já řekla ti dvakrát jako Jolanda, co tebe čeká v budoucnosti. Každopádně v roce 1975 byl členem Curved Air, kde nahrál dvě alba Midnight Wire a Airborne. Tak mu přejeme všechno nejlepší. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dneska jsem to hodně trénovala, za chviličku Zuzka se tady počurala svý Dimitrie a Černobyl.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
9: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
10: Vše pro bagr CZ.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
13: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.

0: Dimitri Černobyl na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu je přesně 6.30, takže nám to nádherně vychází a Zuzka má pro vás zprávy počasí a dopravu.
1: Rock Rádio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Ve Vizovicích na Zlínsku dnes začne 22. ročník jednoho z největších hudebních festivalů v zemi, rockového a metalového Masters of Rock. Přehlídka potrvá do neděle. Pořadatelé očekávají příjezd přibližně 20 000 fanoušků tvrdé muziky ze 37 zemí světa. V italském Janově dnes mají být vyneseny rozsudky v procesu se 57 obžalovanými kvůli zřícení části Morandiho mostu 14. srpna 2018, které si vyžádalo 43 obětí. Proces začal v červenci 2022 a vypovídalo na 280 svědků. Česká tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Aténách Rakušanku Lili Tagerovou 6-2, 6-2 a poprvé od únorového premiérového titulu v Abu Zabí postoupila na okruhu WTA do čtvrtfinále.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a zpočátku dopoledne čekáme místy až zataženost doznívajícím deštěm. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky a ojediněle taky bouřky. Až večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D10 se bouralo u Bezděčína na 40. kilometru směr Mladá Boleslav. V Praze se řeší nehoda na Evropské ulici a v Českých Budějovicích na Dobrovodské.
3: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.

0: Within Temptation na Rock Rádiu v rockovém rozjezdu s peckou Dangerous. A právě nebezpečí bude tématem dnešního dne, protože my jsme se se Zuzankou rozhodli, že se vás budeme ptát na to, jakou pokutu vlastně nejvyšší, nebo za co jste na silnici dostali pokutu.
1: A kolikrát jste dostali pokutu?
0: Kolikrát jste dostali pokutu, co jste dělali, jestli jste se z toho vykecali, protože mě se teda několikrát povedlo, že jsem měla takový příznivý policisty, který, i když teda to tak jako třeba přimhouřili v oko, ví, že jsem třeba jela na stopku, dali mi třeba 300 nebo tak, jako, že to bylo takový jako dohodou samozřejmě. Pak se mi staly takový pikantnější věci, to si když tak řekneme později.
1: No to jsem zvědala.
0: No, já vlastně ani nevím, jestli bych to měla říkat, ty moje příhody za volantem. Ale tak víme, že teďka se řeší napříč republikou náš vládní zmocněnec Filip Turek a jeho jízda zde tady u nás před barákem prakticky, protože my to máme tu křižovatku
1: ano,
0: zhruba 100 metrů. Jezdíme tam každý den a máme to zhruba 100 metrů tady za rádiem. A musím říct, že jsem ráda, že jsem zrovna tou křižovatkou neprojížděla.
1: No, to jsme asi všichni.
0: Když tam Filipek tak hezky předjížděl z levého pruhu. Každopádně, já teda nevím jak ty, já dostávám pokuty poměrně pravidelně.
1: Dostávala jsem hodně, jako za parkování nejvíc.
0: Jo, no. Tak já dostávám za rychlost.
1: Aha.
0: Jakej trošku Niki Lauda v sukních, takže já občas prostě vesnicí trošku prosvištím rychlejc, než by bylo potřeba. A jakmile vyjedu z Prahy, tak tam se to teda začíná, to, protože tady v Praze už má jako člověk
1: víš, kde
0: můžeš zrychlit, víš, kde můžeš jet pomalejc, ale teda jakmile vyjedu z Prahy, tak já jsem ztracená.
1: To proto z Prahy nejezdím.
0: No, je to lepší, jako já pokaždý, když jedu někam na kšeft, tak pak mi pípne 4x datovka, takže...
1: Jo, tak proto máš tak drahý cesták, už to chápu.
0: přesně proto, přátelé, pokud si mě budete zvát na akci, počítejte s cestákem 10 korun za kilometr. Takže nám napište vaše příhody, jak dostáváte pokuty, kde dostáváte, nebo nějaký vtipný zážitky třeba s policajtama. A za chviličku si dáme Iné kafe, kolagenovou nitku. Tu bych potřebala už do obličeje zase, když se vidím tady po ránu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě

0: co se nevešlo do zpráv.
1: Tak Zuzi, je to tvoje, máme 6.54, ladíte Rock Radio, rokovej rozjezd a jelikož za 6 minut budou normální zprávy, tak je určitě něco, co se tam nevešlo.
2: Tentokrát mám pro tebe zvířátkovou zprávu, budeš z ní nadšená určitě. Ano. V Ekvádoru můžou na svatbu jít za svědka nejen lidé, ale i domácí mazlíčci.
1: Jezisiky.
2: Úřady umožňují pet-friendly sňatky, při kterých si nová manželé můžou vedle podpisů svých a svých svědků připojit i otisk tlapky milovaného pejska nebo kočky.
1: Ježiš. Tak to je nádherný, takže já se jdu vdávat do Ekvádoru a buráček mi tam přitiskne pacičku.
2: No, to je hrozný.
1: To je hezký. Jako kdybych si mohla vybrat mezi tím, jestli mi bude svědčit člověk nebo pes, tak
2: rozhodně jasná, pes, ano.
1: Je to rozhodně pejsek. Tam je jenom blbý to, že jak ty pejsci nežijou tak dlouho, tak pak už ten svědek, jako máš jistotu, že určitě se nedožije, jako, teda pokud to manželství vydrží aspoň 15 let třeba.
2: Mohlo by. To je jako blbý.
1: Takže to je jediný jako blbý. Ale jinak jako za mě jasná volba. Veď. Pejsek, svědek, nádherný.
2: Buráček.
1: Stěhu se do Ekvádoru. Teď nás čekají další zvířátka, škorpíci.

0: Sestry Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: Happysport.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
0: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké čtvrteční ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Státní zástupce chce za korupci poslat na 3 roky do vězení bývalého kontrolora z České advokátní komory Martina Grubnera. V závěrečné řeči u soudu pro něj navrhl i milionový peněžitý trest. Obžaloba tvrdí, že pražský advokát Grubner si vyžádal a převzal úplatek 400 tisíc korun od začínajícího kolegy. Jehož činnost kontroloval, muž vinu popírá. Prezident Petr Pavel označil účast české delegace na summitu NATO v Ankaře za diplomatický výprask. Připustil ale, že stejně nemusí situaci vnímat všichni. Česká republika podle něj neoslnila to, že spojenci Česko nejmenovali v negativním slova smyslu. Je podle něj dáno diplomatickou korektností. Pavel to řekl v rozhovoru s iDNES.cz a MF Dnes. Spojené státy ve středu kvůli epidemii eboli v Kongu zavedly omezení bránící americkým občanům a osobám s americkým občanstvím, kteří v uplynulých 21 dnech pobývali v této africké zemi, ve vstupu do USA na palubách komerčních letů. Epidemie, která byla vyhlášena v polovině května, se rozšířila do 5 koňských provincií a vyžádala si 754 obětí. Dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France, která odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicourt, bude nejspíš poslední příležitostí pro sportéry. Peloton cestou do města Chalon-sur-Saône čekají na téměř 180 kilometrech 3 vrchařské prémie 4. kategorie.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku i dopoledne čekáme místy až zataženost s doznívajícím deštěm. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky a taky ojedinělé bouřky, až večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia, jinak od 25 do 30 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 se bouralo ve směru na Prahu na 57,5 kilometru, kde auto narazilo do svodidel. Na D1 se řeší nehoda u Holubic ve směru na Ostravu na 210 kilometru, kde se srazily 2 nákladáky. Bouralo se taky na Evropské ulici v Praze, tam se srazil nákladák s osobákem.
7: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz. Hausbrandkava.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
8: Dobré ráno, čumáci. Krásný čtvrtek vám přeje Anabel.
2: A Zuzka.
8: Přátelé, dneska s váma řešíme pokuty, kolik jste jich dostali, za co, kde, takže pokud máte nějakou vtipnou historku, nebo i normální historku, nemusí být vtipná, my z ní vtipnou třeba ji uděláme, tak nám to napište na náš Facebook Rock Radio. A jinak připomínám, že tady máme 2 lupeny na Sudfest, který vám rozdáme po 8:30. No a kromě toho nás čeká spoustu skvělý muziky, teď například Alice Cooper, Hey Stupid. Hey.

0: Motorband na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Kde byl Bůh, když rozdával pokuty, přátelé? Já jsem zjistila po pročítání komentářů u nás tady v diskuzích, že jsem evidentně opravdu delikvent zralej na kriminál. Kam se na mě hrabe Turek?
1: Jakože nikdo nedostává pokuty.
0: Ne, nikdo nedostává tolik pokut jako já. Tady třeba Vince napsal 2 v osobním autě a 1 v traktoru za překročení rychlosti na 20. Jel jsem 40.
1: Cože?
0: Jakože asi tam byla 20 a on jel 40.
1: Tak to je ale katastrofa.
0: To je děsivý. Tady Luděk píše, zdravím řidičák, mám od roku 85 pokuta 1 za to, že jsem u sebe neměl řidičský průkaz v roce 1988. Pak mě řidičák živí, jezdím dle pravidel silničního provozu, tudíž bez pokut.
1: Ale já musím říct, že vlastně krom těch zaparkování, těch jsem tady v Praze dostala asi 1 000 000, tak vlastně mě nikdy policajti stavěli s tím, že jsem udělala něco špatně, nebo takhle, stavěli, ale nedostala jsem pokutu.
0: Jasně, no, tak já si jdu dát odčenáš teda. Péťa napsala, 2x za rychlost po 500, 1 za parkování v nevhodném místě za 200, 1 za otočení auta na střechu, nepřizpůsobení jízdy stavu vozovce na náledí za 500, 1 jízda v jednosměrce za 1000, řidiče, jak mám 10 let. 2x mi napařili 2 body a po roce mi byly vždy smazány, takže mám momentálně čistý štít.
1: A jak ty seš na tom s bodama?
0: No já to nekontroluji, já doufám, že ještě.
1: Radši to nekontroluji.
0: To nemám, že já vůbec tady o sobě nebudu mluvit, protože já tady odjedu a pojedu na koloběžce místo autem. No nic, další vaše přestupky si řekneme za chvilku a teď už Chicago. Hard to say I'm sorry, jo, těžký se omlouvat.

0: Beast in Black na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Přátelé, pojďme se podívat na další delikventy silniční. Píšete nám, jaký jste dostali pokuty, za co, kdy a jak. Jako píše, dobré ráno, Čumandy, řidičák mám asi od 15 let a první pokutu jsem dostal asi po půl roce za bouračku 2K, jo, jakože 2000, už to chápu, jako blondýna. Od té doby žádná pokuta, i když mě hlídka zastavila za celou tu dobu asi 4x, z toho jednou kamarád v policejním autě, který na mě křičel, jeď.
1: Super.
0: Tak to je docela dobrý, jako. Tady to je taky vtipný, Tomáš píše, že má jenom jednu pokutu za rychlost a že mu ji vypsala tehdy bejvalka.
1: To prej, měl milou bejvalku.
0: Prej nikdo mi nevěří, že jsem to měl jen za 600 bez bodů. No tak to by mě zajímalo, to mě za, kolik si jel. Mm. Bejvalka, jestli v té době už byla bejvalka, nebo jestli v té době byl ještě nějaký techtle-mechtle, to jako je docela vtipná příhoda, to si měl víc rozvíst, protože takhle z toho vlastně je to dost tajemný, si pojďme říct.
1: Ale nevím jak ty, ale já mám třeba hrozný štěstí na policajty, že vždycky jako byli hodní, když mě stavili.
0: A, tak jako my ženy to máme obecně za valantem jednodušší než muži, to si nebudeme nic nalhávat. Taky jsem to kolikrát jako ukecala na to, že jsem hrála blbou blondýnu a ještě tak... Jako ano, hodně tak. Blbou. A tohle je zrcátko? Je, a já sedím v autě.
1: Ano.
0: A oni si říkali, bože, to je tak tupá, necháme ji radši. Tak ještě tady Míša třeba píše, 4 roky zpátky na dálnici na motorce přes 200. No tak to jsi dobrý dobrovolný dárce orgánů. To se pojďme říct, že letět na motorce 2 kila, to, jo, to je jako opravdu hazard za mě. Vzhledem k tomu, že jsem zahledl v zrcátku a hned začal spolupracovat, blinker hned ke krajnici vyfotili mě ve 170 za litr a 2 body. Paradox byl, že mi s úsměvem sdělili, že po 1 kilometru jim končí rajon. Hold smůla, na druhou stranu byli v pohodě, kdyby mi chtěli, jsem na místě bez not. No, to já bych tě asi vzala, člověče.
1: To jo, teda, my bychom byli drsný policajti.
0: A jezdí opatrně, chlapče, nebo ti nasekám na prdel. No, neznáme se chvilku pana stupky.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Tak co koupelna, hotová?
5: Sepeš.
4: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
5: Jo, všechno hotový.
4: A co odvětrávání? Kde je větrák?
5: Větrák, co?
4: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilatory.cz.
7: A je to tady. Další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. a 15. srpna v Jihlavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnou, Trautenberg, Arakain, Krejzu na další. Předproj na GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magma Fest.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
13: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: a jejich čaroděj, jak říká náš Honzík, čarogej, už aby tady byl, vej Zuzi.
1: Ano, velice se na to těším na tyhle.
0: Jeho trapnohumor nám velice chybí, Honzíčku, hlavně se nám nikde nezaprsá. To si pak ještě vyhradíme jeden stup, aby jsme vám zhrnuli, co on už tam všechno zažil.
1: No to je katastrofa.
0: To je jako on jako... opravdu, jeho bych neposílala radši nikam ne. Dneska, prosím vás, jde vystoupat na Sněžku, že budeme doufat, že přežije s oboma nohama, neskoulí se dolů a tak. Ale stihnul přibrat všechno, co zhubnul, takže naštěstí, co se týče hubnoucí výzvy, tak už jsme
1: myslíš,
0: na tom
1: že
0: zase
1: už to bude
0: stejně.
1: V pohodě,
0: tak říkal, že přibral všechno, co za měsíc zhubnul, takže to je v pohodě. Pojďme na zprávy.
2: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Ve Vizovicích na Zlínsku dnes začne 22. ročník jednoho z největších hudebních festivalů v zemi, rockového a metalového Masters of Rock. Přehlídka potrvá do neděle. Pořadatelé očekávají příjezd přibližně 20 000 fanoušků tvrdé muziky ze 37 zemí světa. V italském Janově dnes mají být vyneseny rozsudky v procesu se 57 obžalovanými kvůli zřícení části Morandiho mostu 14. srpna 2018, které si vyžádalo 43 obětí. Proces začal v červenci 2022 a vypovídalo na 280 svědků. Česká tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Aténách Rakušanku Lili Tagerovou 6-2, 6-2 a poprvé od únorového premiérového titulu v Abu Zabí postoupila na okruhu WTA do čtvrtfinále.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno ráno a zpočátku dopoledne čekáme místy až zataženo s dozníváním deště a přeháněk. Postupně se opět budou vyskytovat lokálně přehánky a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia, jinak do 30 stupňů.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 270. kilometru, na D35 se řeší nehoda ve směru na Hradec Králové na 198. kilometru, v Uherském Hradišti se řeší nehoda na Velehradské třídě a v Praze se bouralo na Bělohorské.
2: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea. Když příroda pomáhá. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: ZZ Top, ladíte Rock Radio, rockovej rozjezd. Dneska s váma řešíme vaše pokuty a bouračky a jak jste na tom při řízení. David píše, moje největší pokuta opakující se každý měsíc vznikla, když jsem si domů přitáhl ženu. Chápeš to, Zuzi?
1: Ne.
0: Jakože si z domu přitáhl ještě jednu ženu k té ženě, kterou už tam máš a za to ti dala pokutu, ona je teda policistka, nebo jak to máme chápat? Musíte to vysvětlovat.
1: Asi, trest prostě, no, jestli to chápu jako dobře, nevím.
0: Tady Péťa poslal i z fotografií, holky, buďte v klidu, včera jsem si vyzvedl dopis a mám to za 700 pade a jsem se nechal unést.
1: A hezká fotka.
0: Jo, jo, pěkný, mě taky vždycky baví, jak mi tam pošlou ten můj ksicht, víš, jakože, a já vždycky, ano, jsem to já.
1: Ne, to jsem rozhodně nebyla já.
0: To je moje teta z Německa, ona mi podobná.
1: Tady píše Walter, že největší pokutu dostali s kolegou, když byli v Belgii, 1500 euro.
0: Ty kráso, to je dost.
1: To je jako hodně, no.
0: To bolí, protože nás to stojili 250 po městě, ne?
1: To je, píše, já píšám to.
0: To by mě docela zajímalo, za co to bylo, protože to je jako obrovská pokuta, tyjo. Tady Martin napsal, že protože je invalida, tak pokutu nenazbíral ani jednu. Tak asi na tom vozíčku nejedeš dostatečně rychle, musíš to pořádně rozpálit.
1: Přesně, teď už se to dá upravit, ty motory.
0: Já bych si tam nechala přidat nějakou rychlostní záložku a trošku bych to rozpálila na té silnici. No a Stáňa píše, já jen třikrát. Prvně to už je hodně dlouho, podle pánů policistů prý předjíždění v nepřehledném úseku. Viditelnost kilometr na obě strany a předjížděné auto jelo 30 a z poslední doby rychlost na dálnici 500 korun a 2 body a rok a týden na to rychlost v obci 1500 a 2 body. Tam je sprosté slovo. Popon dali v mé rodné obci ceduly, konec obce a teď jsem si na to nezvykla, ale jinak dobrý, při mém ročním nájezdu plus 50 tisíc kilometrů. Teď už opět nulový stav bodů, řidičák mám skoro 30 let.
1: O, to je hezký.
0: Já po dnešní diskuzi asi odevzdávám řidičák, kupuju si druhou tramvajenku a dáme si radši krucipisk.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
4: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeší ho a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Avenged Sevenfold na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Přátelé, máme 7.54 a to jako každý den je ten správný okamžik na Marcelovi motokeci.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Stal se rok 1926, když se sešli bolonští bratři Adriano, Bruno a Marcello a výsledkem byl vznik firmy na výrobu kondenzátorů, elektronek a dalších součástí pro výrobu rozhlasových přístrojů a zařízení. V roce 1946 pak bratři přišli s převratnou nabídkou s motorem Cucciolo, který měl sice výkon pouhého jednoho koně, ale co bylo podstatné, dal se přidělat k bicyklu. Měl obrovský úspěch a pomohl rozpohybovat poválečnou Itálii. Jo, ti bratři měli příjmení Ducati, značka, která je dnes pro mnoho lidí synonymem motocyklu a taky firma, která letos slaví 100 let od svého založení. Součástí oslavy kotel akcí jedna z nich je aktuálně v Brně. Ovšem nikoliv na okruhu, jak by se dalo u motocyklu čekat, ale v galerii Vaňkovka. Tam je vystaveno několik desítek motocyklů, od těch, které mají na štítku napsáno veterán, až po nejnovější sportovní i produkční stroje. Nechybí takové skvosty, jako i zmíněné Cucciolo, přes ikonické kousky, které měly jen číselné označení jako 916 nebo 999, až po současné Panigale V4. Kromě motorek v brněnské Vaňkovce najdete i velkoformátové fotografie jezdců, kteří značku z Borgo Panigale proslavili. Od Mikea Hellwooda přes Paula Smarta, Karla Fogertyho až po Caseyho Stonera a Andreu Dovizioza. Výstavu můžete navštívit do 29. července.
1: Rock Radio Motokeci.

0: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
1: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké čtvrteční ráno, máme minutu po osmé, jsou tu další zprávy. Přes jižní Moravu se ve středu odpoledne a večer prohnaly bouřky. V krajském městě podle Českého hydrometeorologického ústavu i menší supercela s kroupami. Další supercela s prudkým větrem a kroupami se vytvořila u Hustopečí. Stočila se na Hodonínsko a největší škody napáchala v Průšánkách. Český hasičský tým dorazil do Řecka, informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Francouzský parlament ve středu definitivně schválil zákon, který nevyléčitelně nemocným pacientům za přísně stanovených podmínek umožní asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moct podat pacient sám, nebo pokud toho nebude fyzicky schopen, bude to moct udělat lékař nebo zdravotní sestra. Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. Argentina zvládla i šesté semifinále, do kterého se probojovala a v neděli od 21 hodin středoevropského času v New Yorku bude proti Španělsku usilovat o čtvrtý titul mistrů světa.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno a zpočátku i dopoledne čekáme místy až zataženost s dozníváním deště a přeháněk. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky a taky bouřky. Večer pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Rock Radio. Doprava.
10: Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu, na 204. kilometru je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. Na D35 se je nehoda se zraněním ve směru na Hradec Králové, na 198. kilometru osobní auto je tam napříč vozovkou, narazilo do svodidel a v Praze se řeší nehoda na Bělohorské ulici.
11: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá.
9: Rock Radio. Rádio. Rokovej rozjezd.
12: Dobré ráno, čumáci. Pomalu se nám to chýlí ke konci. 8.04 před náma poslední hodinka rokovýho rozjezdu s Anabel.
10: A Zuzkou.
12: Ano, správně se přihlásila. Správně se přihlásila. Možná se k nám v této hodince připojí i náš kouzelník.
10: Ne, ne.
12: Jo, je vzhůru, prosím tě, chystá se na výšlap na Sněžku, zatím ještě nevyrazil, teď mi přestal odepisat, protože asi dělá radši mrtvýho. Každopádně jsem mu jako oznámila, že bychom spolu teď buď v prvním nebo v druhém stupu mohli hovořit.
10: No tak to se těšíme.
12: Takže doufejme, že se spojíme s Honzíkem, on vám bude vyprávět o tom, jakým málem liška sežrala obličej nebo jak položil skútr na bok. Takže se máte na co
10: krásná
12: těšit.
10: Krásná dovolená.
12: No, teď nás čekají kabáti, kdo ví, jestli si to nevymyslel.
13: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kopy?

0: Gueno Apes na Rock Rádiu ladíte rokovej rozjezd a právě teď jsme v naší klasický sestavě. Dobrý den.
1: Haló, tady Impulzovi. Vyhrál jsem něco?
0: Vyhrál jste nic.
2: Proboha, co to je?
0: A čo tu robíš reklamu na nějaké cuzá tady rádia, to je hnus toto.
1: Já jsem myslel, že mi voláte, že jsem něco vyhrál, tak já jsem nic nevyhrál.
0: No vyhrál si nás dvě jako své životní kolegyně a družky, se kterými prožíváš každé dobré ráno, to je přece nádherná výhra. Můžu to zavěstit?
1: Mně se tady teď během toho volna udělalo líp a jak tě slyším, tak se mi zase přitížilo.
0: Mě to
1: je
0: úplně
1: jasný. Mi dobře, ale už je mi špatně.
0: Je mi dobře, ale cítím se špatně. No miláčku, prosím tě, já jsem tady týzovala na tvoji výpravu, která připomíná Gulliverovu cestu nebo tak něco. A máš spoustu skvělých zážitků, tak mě zajímalo rozhodně ten, jak už jsi se stihnul vybourat a rozbít si zrcátko a pak jak vám málem liška sežrala obličej, tak kdyby si nám to ve zkratce trošku jako popovídal takhle instrumentálně.
1: Mám ve zkratce říct, že jsme projížděli nějakým národním parkem.
0: Taky jste projížděli, jo? Wow.
1: No nevím, prostě bojujeme mezi tím, jestli používat Waze nebo Google mapy, protože každý naviguje na tu motorku trošku jinak. No a myslím, že jsme jeli přes Google mapy, který nás nanavigovali krásně na cestu, která byla jenom hlína, kameny a pak se to zhoršilo a byl tam takový ten měkký písek, že jo? A v tom se nedá jet, protože jedeš rovně, nejedeš rovně, no a v jedné zatáčce už jsem to z té desítce, nebo kolik jsme jeli maximálně neudržel, tak jsem to položil a duplo mi zrcátko, no nic jiného se nestalo.
0: No tak díky bože, jako já tady každý den se modlím a posílám k Bohu ty nejvyšší modlitby, aby ses nám vrátil v celku, jo.
1: Jo, počkej, takže za to můžeš ty, že jsem upad.
0: No ne, právě že ne, já se snažím tě udržet při životě, to, že si upad a máš jenom rozbitý zrcátko, je moje zásluha ve skutečnosti.
1: Takže doma máš panáčka s motorkou, do kterého napíchaných asi 30 špendlí.
0: Ne, takhle to vůbec není. Dík, víš, že tě tady milujeme se Zuzankou. To vůbec ne. My se právě děsíme, aby se ti něco nestalo, protože představa, koho by nám sem pak posadili, nás obě dvě velmi děsí.
1: No. No a co se stalo dál na naší příhodu s liškou?
0: No,
1: dojeli jsme v tom parku na takový krásný kempovací místo uprostřed ničeho u rybníka, kde byly nějaký akorát místní, nebo u jezera, nebo co to bylo, u jezera. A pan Laďa, můj kamarád a spolucestovatel, říkal, ty jo, nebudem stavit stan, budem si lehnout pod širák, nemá pršet. Tak jsme si pěkně ustlali, že jo, pod širákem, krásný pohled do těch vysokých borovic, vytuhli jsme. A mě pak v noci probudil jednak déšť a jednak takový jako divný čustění. Tak budil jsem pana Laďu, aby šel teda jako vstávat a on že ne, takže zatímco asi čtyřikrát pršelo, on zmoknul, spal tam v mokrém spacáku, bylo mu to jedno, tak já jsem se přestěhoval pod takový přístřešek a tam jsem asi 3 hodiny nezamhouřil v oka, protože tam běhala liška, která byla tak drzá, že nám normálně lezla na stůl a ukradla nám nějaký jídlo. Tam prostě roztahla odpadky po celém tempu, bylo to krásný.
0: No já právě vím, že ten tvůj kolega tvrdil, že to nebyla liška, že si ten rohlík se šunkou sežral ty v noci.
2: Trošku to tak vypadá podle těch storíček, co dáváš na své sociální sítě.
0: A svedl si to na lišku, aby to nebylo trapný.
1: Ne, bohužel to byla liška. Já jsem si na to brousil zuby, že to sežeru ráno a dneska jsem to.
0: Hele, a chtěla jsem říct, jako kolik jste toho v sobě měli, protože on si ani nevšiml, že prší a ty si viděl lišku. Nebylo to tak, že jste si dali nějaký LSD prostě a pak jste tam zmateně jako měli nějaký halucinace?
1: Ne, ježiš, prosím tě, ale nic jsme neměli. Jenom 4 pivka, Láďa má sebou slojovici z Moravy domácí,
0: no,
1: samozřejmě.
0: No, už to z něj leze.
2: A je to tady.
0: Takže byli najebaní jako prasata a teraz ani nevěděli, co se s nima děje.
1: No, takže jsme měli halucinace, reálně jsme spali tady u Lidlu na parkovišti, že?
0: Jo, jasně, takže vy jste vlastně pořád někde Praha Západ, jestli jsem to dobře
1: pochopil.
0: No tak to je krásný výlet, na další historky se budeme teda těšit a hlavně se nám prosím tě vrať, miláčku, ve zdraví.
1: Nebojte se, užijte si to ještě zítra.
0: No, už tě trošku nenávidíme obě dvě.
2: Ano, tady pláčeme.
0: Ano, pláčeme a zároveň
2: jo,
0: tě nenávidíme.
2: To jsme zapomněli říct, očekáváme dary.
0: Ano, my tady celý týden dřeme za tebe, takže doufejme, že nebudeš židák a dovezeš nám nějaké suvenýry minimálně z dnešní Sněžky.
1: Hele, mě se nějak ztrácí, to je tady jako... Kvůli špatný hlubí.
0: No, takže zase dostaneme prd. No. Zuzi, můžeme to vzdát už rovnou, Honzík prostě nic nedoveze.
1: Ne.
0: Dobrej, ne.
2: Tak jo, no, tak se měj.
0: Tak my odejdeme zavěsit, no a měj se krásně, nazdar. No, takže jsme už radši ustřihli tady toho pána, který nám zase nedoveze ani klíčenku a dáme si Aerosmith.

0: Aerosmith na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Tak Honzíka máme za sebou. Teď nám napsal, prosím vás, že v tom penzionu, kde právě teď je, tak prej nás mají Zuzi naladěný.
1: Hej,
0: takže jsem říkala, že má dvě možnosti. Buď bude mít ve snídaně napliváno, nebo jí dostane zdarma.
1: Teď čekala nevíme. Bych spíš jako
0: variantu A. Takže zdravíme do penzionu, kde máme ubytovaného Honzíka, prosím vás, ať se mu nic nestane a ne, že mu dáte strychnin do kávy. Každopádně já tady mám pár ještě vašich komentářů, který jste nám napsali do soukromých zpráv. Ahoj, já dostal v Maďarsku 250 tisíc forintů, což je asi 16 500 korun za to, že jsem prý neměl zaplacenou dálniční známku, ale já ji měl. Chtěl jsem se domluvit anglicky nic, německy nic, tak jsem začal nadávat česky, že jsou to... to nemůžu říct tady do éteru, Maďaři, tak mě sebrali na 2 hodiny do chládku. Najednou rozuměli parchanti. Nakonec mě nechtěli ani odvést ani zpět k autu, ač jsem pohrozil, že chci mluvit s konzultátem, tak najednou šlo všechno jako na drátcích. Dali mě do auta, odvezli mě 100 metrů od mého asi strucu a vypustili do svobodného města. Od té doby do Maďarska pouze prstem po mapě.
1: Ty brďo, takový pokuty v Maďarsku. To
0: drsný
1: teda...
0: Maďaři, drsný Maďaři. Jinak tady moje žena si jela koupit boty a za hodinu mi poslala fotku, jak stojí u auta a že už má botičku, píše Vlasta.
1: Jej.
0: No, tak takovéhle botičky nemáme rádi, to si pojďme říct. Ani Zuzka, ani já, když už tak opravdu jí botičky. No a ještě k tomu, k té belgické pokutě, protože to má ještě, ty jsi četla jenom ten, tu výši té pokuty, ale on ten příběh je... jako delší. Čau holky, řidičák mám cca 33 let, pokud jsem dostal nespočet za 25 let za volantem. Klasika, nejvíc za telefonování za jízdy. Největší pokutu jsme dostali s kolegou v Belgii, to bylo těch 1500 euro. To nám chtěl dát každému po 15 stovkách, nakonec se slitoval a platili jsme to na půl. A jmenoval se Jaroslav Jakubek, typický Belgičan, to jméno nezapomenu do smrti. A ještě Jaroslav s dvojitým V. No, takže si dejte pozor, ať v Belgii nenarazíte nějakého Jaroslava dvojitým V a nedávám obří pokutu.
1: Radši nikam nejezděte.
0: A to radši seďte doma, tam se vám nic nestane. Za chvilku Valda Gang Svařák.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vše pro bagr.cz.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Valda Gang a Svařák, teď nám píše náš kolega Dan, že není nic lepšího, než se ráno probudit a pustit si agropíseň Svařák. Taky si myslím, každopádně nás teď nečeká Svařák, ale sportovní zprávy.
1: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Slušnej výkop na Rock Rádiu.
2: Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii. Argentina zvládla i šesté semifinále, do kterého se probojovala a v neděli od 21 hodin středoevropského času v New Yorku bude proti Španělsku usilovat o čtvrtý titul mistrů světa. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast v roce 1966. Na domácí půdě šampionát ovládli. V utkání o třetí místo se v sobotu utkají s Francouzi. Úřadující jihoameričtí šampioni prodloužili vítěznou sérii na mistrovství na 13 utkání. Anglie prohrála po 17 soutěžních zápasech a poprvé pod vedením kouče Tuchela.
3: Nový Jeep Compass. Připraven na každou cestu. Moderní SUV s 5letou zárukou. Vyzkoušejte ho na testovací jízdě u prodejců Jeep.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D4 ve směru na Prahu na 35. kilometru narazilo auto do svodidel a na D35 se řeší nehoda se zraněním ve směru na Hradec Králové na 198. kilometru. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
4: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá.

0: Ladíte rokovej rozjezd na Rock Rádiu, tohle byli Kysáci a nás teď čeká rozdávačka, takže kdo si napsal o lupeny na Sudfest, mobily do ručky, jdem na to.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře.
7: Mňam.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: To není možný, že to ještě nemáte.
12: Tak my taky čekáme, že jo?
13: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
14: Tak to musí stát na účtárně.
11: To už je po splatnosti.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Klikni!
17: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
16: Letní slevy právě odstartovaly!
17: Zažij léto naplno!
16: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát!

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Přátelé, jsme zpět a na drátě máme Kamila, ale není to náš Kamil, teda tady moderátor, je to Kamil. Kamil odkuď? Ahoj, Kamila.
2: Slavičina.
1: Slavičina. Prosím tě, řekni nám, jak to máš daleko na Sudfest?
2: 20 minut.
1: 20 minutek, no tak to je za prakticky políčka. Za rohem, to pojedeš na kole, ne?
2: No, pěšky.
1: Pěšky dokonce, prosím tě.
2: No, já rád chodím pěšky, možná i pěšky bych to dal.
3: Tak můžeš si dát pivo aspoň, že jo, potom.
2: Přesně.
1: No a koho vezmeš sebou, nějakého kámoše, nebo manželku, nebo už to máš vymyšlené?
2: Asi vemu manželku, udělám jí radost.
1: Manželka má ráda rock?
2: Má. Naučil jsem to.
1: No tak
2: neměla, ale naučil jsem to. Udělal jsem si pořádky.
1: Ale to hodně chlapů takhle přesně si doma jako naučí ty paní, že prostě i když oni to třeba za začátku nemusí, tak s rockerem to prostě jinak nejde po čase.
2: Ano.
1: Hele, a ještě nám řekni, máš tam nějakou oblíbenou kapelu mezi nima?
2: Panoptiko se mě líbí, Divokej byl, všechno tam, ten Donor je dokonce od nás, takže všechno je tam takové fajné.
1: No takže jsme vybrali správně, moc si to užij, každopádně, když nám pak pošleš nějakou fotečku s manželkou, jak paříte na Panoptiko, budeme rádi.
2: Jasně.
1: Tak doufám, že jsme ti trošku zlepšili den a měj ho krásný
2: úplně.
1: Ten zbytek.
2: Děkuji moc.
1: Tak ahoj, Kamčo, papa, ahoj,
2: čauky.
1: Tak máme rozdáno, před náma Trautenberg a Netáhlo. Kaži!

0: Three Doors Down na Rock Rádiu v rokovém rozjezdu. Než odsaď vysmahnu, tak ještě uzavřeme dnešní téma. Ptali jsme se vás, kde jste dostali pokutu, za co. Karel mě pobavil kolem roku 1990 za nesvícení na kole, kolem 2000 korun za neplacení na parkovišti. Jakože ten člověk dostal naposledy pokutu před 40 lety.
1: A ještě na kole.
0: A ještě na kole, to se říká. To bych taky potřebovala. Možná vůbec nemá auto, podle mě.
1: Asi jo.
0: Tady Bobeš píše, já jsem dostal některé pokuty za to, že jsem jel autem, když jsem ho řídil, ale jako spolujezdec ještě nikdy. To je zajímavý
1: komentář. Cože?
0: Taky jsem si to četla dvakrát a nějak jsem jako nepochopila tu pointu, ale v pohodě. Blanka píše, že dostala celkem 1 stovku, po druhý 200 a za 400 po každý zaparkování.
1: Jo, to už bych se trošičku bála.
0: Ale co bude příště, že? No. Já jsem říkala, příště to bude litří, Blanko, takže prosím tě, zaplať si parkování, bude to jednodušší. Eva nikdy nedostala od roku 2012, co má řidičák, je bez pokuty. Poprvý prej stavili banga minulej rok a že se diví, že jí nedali dýchnout, když se radovala prý.
1: A to já nechápu, třeba mě vždycky dávají dýchnout, se říkám, jak tady vypadám teďka.
0: Ale mě nedali snad nikdy, já to jsem skérovaná od hlavy a špatě, já se divím, že mi nedají všechny ty tabulky na lízačku a takhle.
1: Mám jako... jsem asi známá firma.
0: Přesně, prý, ty, to je ta Kleinová, to je ta alkoholička z Rock Rádia, dejte jí okamžitě tester. Už máš prostě pověst, no nás ty policajti poslouchají v tom autě, takže na to si musíme dávat bacha. No každopádně já nepiju, nefetuju nic, takže u mě nenalízají, nikdy by mi dali všechny testy světa, je to bohužel smutný příběh. Každopádně vás za chviličku už čeká rockový dopoledne dneska s Martinem, naším víkendovým moderátorem, protože Kamil je na Masters of Rock, takže jestli tam jste, stavte se za ním za fotečku. A my zítra tady zase opět v holčičím složení. Zuzka Anabel se na vás budeme těšit v 6 hodin ráno. Těšíš se na vstávání?
1: Strašně.
0: Já taky. Mějte se krásně, Alpáčik Slimáček, teď Mr.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.
0: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké dopoledne, máme minutu po deváté, jsou tu další zprávy. Státní zástupce chce za korupci poslat na 3 roky do vězení bývalého kontrolora z České advokátní komory Martina Grubnera. V závěrečné řeči u soudu pro něj navrhl i milionový peněžitý trest. Obžaloba tvrdí, že pražský advokát si vyžádal a převzal úplatek 400 tisíc korun od začínajícího kolegy, jehož činnost kontroloval. Muž vinu popírá. Ve Vizovicích na Zlínsku dnes začne 22. ročník jednoho z největších hudebních festivalů v zemi, rockového a metalového Masters of Rock. Přehlídka potrvá do neděle. Pořadatelé očekávají příjezd přibližně 20 tisíc fanoušků tvrdé muziky ze 37 zemí světa. Spojené státy ve středu kvůli epidemii eboly v Kongu zavedly omezení bránící americkým občanům a osobám s americkým občanstvím, kteří v uplynulých 21 dnech pobývali v této africké zemi ve vstupu do USA na palubách komerčních letů. Epidemie, která byla vyhlášena v polovině května, se rozšířila do 5 koňských provincií a vyžádala si 754 obětí. Dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France, která odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicourt, bude nejspíš poslední příležitostí pro sportéry. Peloton cestou do města Chalon-sur-Saône čekají na téměř 180 kilometrech 3 vrchařské prémie 4. kategorie.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude oblačno až polojasno, z počátku ještě dopoledne čekáme místy zataženo s dozníváním deště a přeháněk, postupně se vyskytnou opět lokálně přeháňky a ojediněle taky bouřky, až večer budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty naměříme na jižní Moravě až 32 stupňů Celsia, jinak se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D4 se bouralo ve směru na Strakonice i ve směru na Prahu na 35. kilometru a v Praze si dejte pozor na Karlovarské, kde se srazily 2 osobáky a je tam silný provoz.
3: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
0: Rock Radio, rokový dopoledne.
4: A z Rock Rádia vás zdraví váš víkendový moderátor Martin Melicher. Já moc děkuju Zuzce, že si mi odbavila všechno potřebné a teď už máš teda volno a já to tady za vás vezmu.
2: Já ti děkuju, že jsi to taky správně odbavil, protože když se tady takhle střídáme, občas je to pro někoho náročnější, ale ty si to zvládl skvěle.
4: Extrémně jsem se soustředil, vyšlo to, snad to vyjde i zítra. Děkuju moc ještě jednou. Rokeři, já jsem si všimnul, že se vás holky ptali na vaše pokuty, taky jsem si někdy nevšimnul, že v zatáčce je ta 30 samozřejmě. Co se týče pokut, teď už pro vás nic nemám, ale co se týče, co všechno možný se vám může stát s autem, to teda mám co povídat. Nebudu to zdržovat, teďko Green Day, Arakain, nebo Steel Panther, Party Like Tomorrow is the End of the World, to je delší, než jsem si myslel.
0: Rock Radio.

0: Posloucháte rokový dopoledne s Martinem Výjimečně za Kamila tady na Rock Radio YouTube, Pride in the Name of Love. No a rokeři, doufám, že si užíváte nádherný léto. Teď tu koukám ze studia v Praze, no a počasí teda trochu horší, ale ono to taky sem tam neuškodí. Co ale uškodí, je, když vám někdo hodí na přední sklo auta kámen. No normálně jsem se takhle vracel na parkoviště, byli jsme v nějaký restauraci, že jo, sednu si zpátky do auta, pohodička na jedenej, že jo. A najednou vidím, že mi od pravýho horního rohu sklade šlic jako kráva. To bude mokrý stéblo trávy, říkám si, že jo, i když nepršelo třeba týden. Akorát, že vůbec dojel jsem, vyšel jsem ven a opravdu to bylo prasklý přední sklo, ještě v takovém dementním, prostě v takový pozici, která prostě už jsem s tím nemohl nic dělat. Každopádně bylo jedině dobře, že jsem si uvědomil, že mám pojištění na všechny skla, tak doufám, že vy takovýhle věci nemusíte řešit a že necháváte zařizování s autem až na tu zimu. Traktor Battle Beast anebo Nickelback Photograph.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Tři sestry Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
12: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
15: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
16: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
17: A já vám jako dlužím?
18: Hele, zejte ti to tam pošlu.
19: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
9: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Traktor, defenestrace z roku 2013 na Rock Radio. S Martinem máme 9.37, no a vy posloucháte rokový dopoledne, tentokrát tady zaskakuju já za Kamila. Kdybyste chtěli na traktory, tak určitě můžete už zítra Rock in Kačina 2026. Samozřejmě na jejich tour Best of 25, Best of 25 let existence kapely. Myslím si, že to bude nářez, určitě nabíhejte. My pokračujeme, mám tady vypsanou Fixu Avantage, nebo Ozzyho Osborna I Just Want You a dáme si nějakou tu kulturu.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samej den ve fotbalparku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in Cinema, dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautenberg, Horký žen, Slíže, Dimitri, Alkohol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival Festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Metalová smečka Fata Morgana oslaví 40 s hostama Seven a Fatbed na hřišti v Bobnici. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Rascal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: Happysport.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Včera začal festival Colors of Ostrava. Program v prvním dni vyvrcholil koncertem 21 Pilots. Sledovalo ho desítky tisíc diváků. Ti viděli i koncert Frýdecko-Místeckých Miraj. Stovky lidí ale taky sledovali na scéně České televize přenos semifinále fotbalového mistrovství světa. Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla sever Venezuely, vzrostl na nejméně 4829. Počet zraněných zůstává na téměř 17 tisících, stejně jako počet lidí bez domova. No a dnešní 12. etapa cyklistické Tour de France, která odstartuje na okruhu Formule 1 v Manicours, bude asi poslední příležitostí pro sportéry. Peloton cestou čekají téměř na 180 kilometrech tři vrchařské prémie čtvrté kategorie. V čele průběžného pořadí závodu je Slovinec Tadej Pogačar. Rock Radio.
1: Počasí. Jdeme na počasí na dnešek. Převážně polojasno, na východě zpočátku zataženo. Během dne místy možnost přehánky, tak s tím rokeři určitě počítejte. Denní maxima se budou pohybovat od 25 až 29 stupňů Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na silnici 40 u Mikulova v Břeclavi nehoda dvou havarovaných vozidel. A nebezpečná situace potom na silnici 19 v Hodoníně. Pozor, zvířata ve vozovce, tak s tím počítejte. A potom další dopravní nehoda v ulici Jižní spojka, ale řečeno na Jižní spojce v Praze. Dva havarované osobáky, taky opatrně, ať už jedete do práce nebo se chystáte třeba na vejlet. No a rokeři ještě v Praze mám tady na silnici třídy tři dvě havarované vozidla. Dneska je to tady teda silný, tak rokeři, ať už jedete kamkoliv, jezděte opatrně.
2: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio. Rokový dovolené.
1: Krásný dopoledne vám z Rock Radia přeje Martin Melicher. Ano, zaskakuju za Kamila dnes a zítra. Samozřejmě já jsem z víkendu, takže o víkendu tady pro vás budu taky, ale nebudeme předbíhat v téhle hodině. Tady pro vás mám super věc, třeba od Lucie, Dal bych ti co chceš, Black Crowes anebo Evanescence. No a rokeři, o víkendu nás taky čeká hodně sportů, vrcholí taky to mistrovství světa ve fotbale. Myslím si, že si budeme moc o čem povídat. Já vás na to samozřejmě už za chvíli připravím. Evanescence, My Immortal.
2: Rock Radio.

0: Lordy, down with the devil na Rock Rádiu s Martinem. Máme rokový dopoledne, já vás zdravím, jsem tady dneska za Kamila, samozřejmě o víkendu. Nás nečeká úplně nejlepší počasí. Já jsem si říkal, že si vejdu někam ven hezky zasportovat. Tak ten sport bude muset stačit na televizních obrazovkách i pro vás. Samozřejmě, jak jistě tušíte, tak mistrovství světa ve fotbale spěje ke svému konci a o třetí místo Francie Anglie se utká v sobotu 18. července. V 11 večer, ale pokud teda opravdu v neděli nic nemáte, tak se koukejte, je to v Miami. No a v New Jersey se potom v neděli 19. července bude hrát finále v 9 hodin večer Španělsko, Argentina. Myslím si, že to bude teda opravdu veliká zábava teďko přes víkend. No a kdo je spíš na to moto, tak se jede velká cena Belgie na spáčku Formule 1. To si myslím, že bude taky velice zajímavý. Týmy se budou chtít určitě předvést předtím, než bude letní pauza, aby svoje auta trošku modifikovali. Každopádně my pokračujeme, mám tady pro vás Foo Fighters Komunál anebo Hooters Johnny B.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Pozemek k bydlení v Čimelicích za 3 miliony 490 tisíc korun, další stavební parcela v Čimelicích na Písecku za 5 miliónů 790 tisíc, pozemek k bydlení v Jindřichovicích u Sokolova za 449 tisíc, rodinný dům v Oloví na Sokolovsku za 3 miliony 990 tisíc a rodinný dům v Hluboši u Příbrami za 11 miliónů 490 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
14: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
15: Rock Radio. Rocková muzika.

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Tak ale pozor, rockeři, tohle jsou Foo Fighters s jejich 12. studiovým albem z roku 2026, jo, Your Favorite Toy, a tohle je jejich okno, lépe řečeno píseň, která se jmenuje Okno. Ladíte Rock Radio s Martinem, rokový dopoledne, za Kamila jsem tady dnes i zítra. Tomu rozumím, myslím si, že i o víkendu jsem se naučil v rámci roku na přání chápat, jak to vlastně vy, rockeři, chcete. Za 20 minut máte hodinu, čistě jenom podle vás bude elektrický oběd, takže mi pište do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song a já to budu samozřejmě sypat vaším směrem, jsem zvědavý, jaký máte rockový apetit takhle na dopoledne. My ale do konce hodiny ještě ode mě. Mám tady Halloween, Forever and One, System of a Down, Radio, Video a nebo Harley a vaše oblíbená, o kterou si často píšete, takže to jsem vás předběh, Strážní andělé. Tak užívejte, rokeři, no a za chvíli elektrický oběd podle vás.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: To je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
4: Ventilatory.cz.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.
3: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tak Renku, ty nezádej jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
6: Asi 100 tisíc.
5: A ty s tím nic neděláš, jo?
6: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
5: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
6: No to se, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
5: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
9: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Český hasičský tým dorazil ve středu večer do Řecka. Informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se zapojil do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově drží pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Na jednání o nové revizi systému emisních povolenek ETS 1 se za Evropský parlament bude podílet i česká europoslankyně Danuše Nerudová. Evropská komise by měla svou představu revize zveřejnit v pátek. Lidovecká frakce ale už teď určila zpravodaje pro danou legislativu. No a česká tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Aténách Rakušanku Lili Tagerovou ve dvou setech. Poprvé od únorového premiérového titulu v Abu Zabí postoupila na okruhu WTA do čtvrtfinále. V něm narazí buď na nejvýše nasazenou Tausonovou z Dánska nebo Italku Tonaovou.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na počasí na dnešek. Převážně polojasno, na východě zpočátku zataženo. To už se ale bude lepšit během dne, místy možnost přehánky, tak s tím počítejte. Denní maxima se budou pohybovat od 25 až po 29 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Dva osobáky se srazily na jižní spojce v Praze, tak s tím počítejte, že bude zdržení. V ulici Lidická v Karlových Varech dvě havarovaný vozidla, stejně jako na silnici 11 u obce Bruntál. Nehoda, překážka na vozovce, určitě jezděte opatrně, ať už jezdíte kamkoliv.
0: Doplněk stravy Lifte a Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, elektrický oběd.
2: Z Rock Radia ze studia v Praze vás zdraví Martin Melichér. Jako záskok za Kamela i pro vás tady mám hodinu celou, jenom podle vás. Elektrický oběd je tady. Já to nebudu zdržovat, určitě mi pište do Messengeru Rock Radia o svůj oblíbený song takhle před obědem. Samozřejmě tím reálným doufám, že už si něco dobrýho vaříte. Každopádně, jak jsem říkal, Bon Jovi, It's My Life, o to si tady napsala Eliška, posílá to mamince a já této zprávě vyhovím.

Velké přání pro Jorušku a Pavlíka k těm včerejším zásnubám. Zimní královna od Arakainu v rámci elektrického oběda. Tady píše Gabča, Hanička, Anetka. Říká se, že na pravou lásku není nikdy pozdě. Vy jste toho krásným důkazem. Gratulujeme k zásnubám a přejeme vám, ať je váš společný život plný lásky, pohody, smíchu, krásných zážitků. Já samozřejmě dodám ještě hodně Rock Rádia, ale taky gratuluju. My pokračujeme díky moc všem, co píšete do Messengeru Rock Rádia. Celá hodina je podle vás. Mám tady zprávu. Ahoj, tady Jáchym, chtěl bych nechat zahrát pro mě, Jirku, Adama a Petra píseň Budeme rejdit od Aleše Brichty. To si samozřejmě zahrajem a já jsem teďko začal číst úplně něco jiného. Chtěl jsem teďko přečíst tady zprávu od Líby, poprosit Avantejžu od Avantejže pro Luboše, který dnes slaví svátek a udržuje mi auto při životě a samozřejmě i všem, co makají pro dobrou náladu. Já to posílám teď.

Elektrický oběd s Martinem na Rock Rádiu. Máme 11.20, díky moc za všechny zprávy, co mi píšete tady do studia na Messenger a na Facebook Rock Rádia. No a já už se teďko vrátím zpátky k tvojí zprávě, kterou jsem tady omylem přečet předčasně. Mám tady zprávu. Ahoj, tady Jáchym, chtěl bych nechat zahrát pro mě Jirku, Adama a Petra píseň Budeme rejdit od Aleše Brichty, abychom si tu u nás na dílně na Proseku mohli pořádně zarejdit. Díky moc, já vás zdravím samozřejmě. A Aleše Brichtu, věc jeho z roku 2007 tady mám připravenou. Rokeři, ještě můžete dál psát do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song Elektrický oběd. Celá hodina je podle vás. Rock Rádio.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
5: A je to tady. Další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. a 15. srpna v Jihlavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnou, Trautenberg, Rakain, Krejzu na další. Setproj na GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magma Fest.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Metalu zdar, píše Vojta, zahrál by si prosím něco od Olympiku, protože už se nemohu dočkat, až zítra vystoupí na Foodfestu. Samozřejmě je to pro všechny, co se těší tolik jako já předem. Děkuji, já tě zdravím, Vojto, doufám, že jsi užil, proč zrovna ty. Proč zrovna ty jsi napsal o Olympiky, to samozřejmě vím, protože máš rád. No a do konce hodiny v rámci elektrického oběda ještě máme nějaký možnosti, co můžu zahrát. Mě napsal Filip dost jednoduchou, stručnou a snadno zapamatovatelnou zprávu. Poprosím katapult lesní manekín. Díky. No a já jsem si říkal, když je to tak lehký a dokážu to přečíst i já, tak to pustím, je to věc z roku 76, užijte si ji. A samozřejmě pište dál do Messengeru Rock Radio, protože ještě pořád nějaký to místo na vaše písně na přání mám.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi fanánkovi 60. samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
8: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
9: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půlitry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
11: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radio na www.rockviradio.cz.
10: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
11: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Baby Metal Ratatata s Electric Callboyem. No a tohle byla taky píseň na přání v rámci elektrického oběda a ta byla pro nikoho jiného než pro Dana, který tady sedí naproti mě. Čau,
1: Já tě zdravím, čau.
0: Hele, máš rád Electric Callboy,
1: Baby Metal? Tak je to takový jako zpestření tady toho playlistu,
0: Že?
1: Prostě novější tvorba, jo, jako já chápu, že starý fláky táhnou taky milou.
0: Určitě.
1: Milou osmdesátky, sedmdesátky.
0: Je prostě, to trošku popepřený,
1: no ne, do roku 2000 vznikala ještě jako hudba, jo. Dneska po roce 2000 už byly Linkin Park, Bring Me The Horizon a pak už jako nic dlouho. Víš,
0: pravda,
1: jako,
0: pravda. A tohle myslím, že jsou dobrý v tomhle.
1: No tohle je jinačí, jako i ten Baby Metal. Jo, já jsem na nich byl, na Baby Metal.
0: Jo.
1: A bylo to skvělé, slyšel
0: jsem. Na Rokáči
1: jsi? Jo, na Rokáči. A bylo to skvělé, jakože prostě.
0: Jsou skvělý. Prostě je to zase něco trošku novýho. Hele, ty máš teďko před sebou víkend, zítra nejdeš do práce.
1: Já nejdu ani v pondělí, já mám teďka 4 dny volna, no, to budou mít lidi klid.
0: Tak ty se budeš nudit.
1: No ne, oni si oddechnou ty lidi, co pak přehlazují, přece na něj rádi, když mě poslouchají.
0: Tak já možná taky zítra budu poslouchat, jo. Když nebudeš v práci teda. Hele, užij si to tady odpoledne určitě, rokeři, my se slyšíme. Zítra tady pro vás budu taky v rámci elektrického oběda za Kamila, tak nebojte se, on se vám určitě vrátí a o víkendu tady pro vás budu taky, mějte se hezky.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
8: Letní slevy právě odstartovaly.
9: Zažij léto naplno!
8: Když zábava,
9: tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. V Číně nedávno zadrželi českého občana, napsal server Seznam Zprávy. Ministerstvo zahraničí informaci potvrdilo, čeští diplomaté v Pekingu jsou podle něj s Čechem v konzulárním kontaktu. Podle spekulací chce Čína zadrženého vyměnit za svého občana obviněného v Česku. V italském Janově dnes mají být vyneseny rozsudky v procesu se 57 obžalovanými kvůli zřícení části Morandiho mostu 14. srpna 2018. To si vyžádalo 43 obětí. Proces začal v červenci 2022 a vypovídalo na 280 svědků. No a španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po 4měsíční pauze zaviněné zraněným zápěstím vrátit na kurty v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku výjimečně postupně během dne odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, večer budou srážky ubývat, nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na D10 17. až 19. kilometr na trase Turnov Praha je porouchaný vozidlo, je překážka na vozovce a projeze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio. Rokovej voraz.
2: A já vás zdravím, rokeři, začíná Rokovej voraz a poslední tenhle týden s Danem, protože já odjíždím na Master of Rock, takže kdo jedete na Master of Rock, klidně napište, já už tam těším, už uvidím Merlina Mansona, sice pravda, že jsem ho viděl, minulý rok na podzim jsem ho viděl, byl jsem tady na něm v aréně, myslím T-Mobile Arena, nebo nějak tak se to jmenuje T-Mobile, nebo nějak tak. Tak tam byl a bylo to skvělá show, tak se zase znova na to těším. Já ho miluji, už na něm byl 4x, to je moje srdeční záležitost. A jdem k hudbě a já vám pustím Divokej byl plakala, anebo Five Finger Death Punch.
0: Rock Radio.

0: aj Lady in Black. No a my rozebereme fotbal, protože já už zítra nebudu a fotbal nám v neděli končí, takže ještě v pondělí Zuzka s váma rozebere finále a já už tady ani v pondělí nebudu, takže já už se k mistrovství světa nedostanu, tak dneska k tomu přidám ještě o jeden stup navíc a rozebereme dneska zítřejší zápas, teda zítřejší, včerejší, zítřejší ne. Nás čeká vlastně v sobotu se nás čeká boj o třetí a čtvrtý místo, nebo spíš o třetí, tam čtvrtý už jakoby je všem fuk. A v neděli nás čeká finále, bude to v 21 hodin, což je super. Ale my se vrátíme k tomu včerejšku, kdy Anglie vlastně, tam je průser, že ten Harry Kane, co tam je ten útočník, je velký smolář. Lidi se z něho dělají srandu, on už snad bude terčem meméček, on nikdy kloud nic nevyhrál. Mimo toto s Tottenhamem Audi Cup, ty se pořádá vždycky před sezónou a hraje se to v Mnichově, tak to jediný, co s Tottenhamem vyhráli, pak vyhrál vlastně německou Bundesligu, ale sranda ještě, že on přišel na první sezónu, vlastně, kdy byl v Bayernu, tak Bayern titul nevyhrál. On je fakt prokletej, ten kluk. On je skvělý střelec, dává pravidelně góly v reprezentaci i za klub, ale nedaří se mu. No a včerejšek z Anglie, abych jako vytáhl, tak tam nejlepší vlastně v obraně byl Hugh Spence, což byl z Tottenhamu týpek, který ten hrál na 110%, v golman Pickford, tak ten teda zachytal neuvěřitelně, co on vychytal, mohli dostat třeba 4 nebo Buro. A jediný Anthony Gordon, který vlastně teďka přestoupil do Barcelony, tak ten se ukázal jediným gólem. No a na druhé straně samozřejmě klasika, trojka, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez a Lionel Messi, no tak tyhle ty tři to pořbili všechny sny. Mně se líbilo, jak Messi zabral, jak je prostě totální fenomén, jak ten kluk umí ovládnout ten tým a celý ho strhnout, jo. Prostě já vám říkám, je to vítěz zlatého míče, protože oni mu to dají, jako dotáhnout Argentinu, tenhle ten lehce přestárlej tým, kde jsou 4 starý hráči, kteří jsou skoro na odpis a pár jako dobrých hráčů je úlet a myslím si, že i ty Španěle možná přejedou v tom finále, že oni budou tak namotivovaný a celá ta Argentina a celý svět bude stát za tím, aby tahle ta fotbalová pohádka skončila tím, že Lionel Messi vlastně zakončí kariéru fotbalovou, no on ještě podle mě v Americe zahraje ještě tak rok, dva. Ale myslím si, že ukončí reprezentační kariéru, pokud to vyhrajou. Takže jsem na to zvědavej. V úterý to rozebereme ještě posledním stupem, protože jak já dojdu, tak to ještě s vám rozeberu. Takže já tipuju, že Argentina vyhraje 2-1, Messi dá gól a bude to krásný zakončení tohohle boje Ronaldo-Messi. Tahle pohádka prostě skončí tak, že Messi se vlastně, on je fenomén, tam je to přirozený talent. No a my jdeme k hudbě, tady nerozevídáme fotbal, abych tady o tom mohl mluvit 3 dny. Nás čekají třeba Beastie Boys, Proteus, Amarante, anebo za chvilku Škorpíci.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
8: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: A to byli Beastie Boys a jejich Fight for Your Right z roku 1986. Kdo by to řekl, že 40 let tato skladba už má za sebou, je to taková legenda. Oni, když to Beastie Boys v 86. roce vydali, tak to byla satira jakoby na lidi, co pařej, je taková opilecká píseň a oni to Američani blbě pochopili a mysleli si, že je to taková hymna, takže se to stala hymna večírku a lidi to začali používat na večírkách, na každé party, aby zapařili. Takže ta satira jim utekla a Beastie Boys říkají, že vlastně lidi z toho udělali úplně jinou písničku, než původně měla záměr, jo, tahle ta písnička. Takže uvidíme, třeba Beastie Boys nás ještě někdy něčím překvapějí. A já tady mám Gány, další legendu, takže si dáme klepání na nebeskou bránu. Pořádně. U dveře.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, pomlčka, Štěpánek. .cz.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

viděl jsem, jak propletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas?

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 30%.
3: HappySport.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
11: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
12: Zprávy. Hezké odpoledne přeje David Račák. V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky, v pátek mohou být i silné. Teploty budou dnes a v pátek stoupat ke 30 stupňům na Moravě a ve Slezsku. Meteorologové v pátek očekávají až 33 stupňů Celsia. Na víkend se pak ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní nevyléčitelně nemocným pacientům asistovanou sebevraždu. Smrtící látku si bude moci podat pacient sám, nebo pokud toho nebude fyzicky schopen, bude to moci udělat lékař. No a česká tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Aténách Rakušanku Lili Tagerovou ve dvou setech. Poprvé od únorového premiérového titulu v Abu Zabí postoupila na okruhu WTA do čtvrtfinále. V něm narazí buď na nejvýše nasazenou Tausonovou z Dánska, nebo Italku Tonaovou.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude polojasno až oblačno, zpočátku výjimečně postupně během dne odpoledne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky, večer budou srážky ubývat, nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: Na D7, 71. kilometr Praha-Chomutov je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
16: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz. Hausbrandkava.cz.
13: Rock Radio. Rockovej voraz.
14: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinku rokovýho vorazu s Danem za sebou. Třeba zdravím lidi, kteří jedou teďka na Master of Rock, protože jsem koukal už na fotku, co vyskočila na našich sítích, že Kamil už je na místě. Kamil to moderuje, myslím, první dva dny nebo tři. Nechci, dva, oni myslím první dva a pak se střídá. Takže dneska můžete vyrazit třeba na Halloweeny. Kamil se na ně těší, říká, že tam na ně vyrazí. On vám určitě o tom poví příští týden. On zase příští týden tady zase bude mít zkrácenou, klasika. On Kamil sem chodí jak do hudebky. protože on vždycky půlku týdne tady není. Proto kdybyste ho včera viděli s tou veselou náladou, tak byste ho nepoznali normálně. Ten se tady radoval, usmíval, loučil se se mnou, takhle se za půl roku se mnou v životě nerozloučil. A já vám pustím nějakou skvělou hudbu, třeba Dana Landu, Payne nebo Brian Adams.
15: Rock Radio.

0: A to byly skvělý Motorhead a jejich VR Motorhead z roku 2000. Zrovna Mároš tady psal, já takhle si občas popíšu tady s našima posluchačem, a když mě tady něco napíšou a píše, že málo hraje Motorhead. Já mu říkám, mně to taky přijde a zrovna to trefil, kde já zrovna tričko Motorhead na sobě mám, tak jsem posílal fotku, jak mám to tričko, a mě tam poslal smajlík a říká super. A takže Mároši, tohle bylo pro to, abys neřekl, že tady Motorhead já nepřání nehraju, ale zrovna se nám to hodilo, Motorhead já miluju, já trošku lituju, že v roce 2015 jsem v té Plzni na tom Rock for People Europe nebyl, protože tady Lemmy byl, pár měsíců na to zemřel, je to velká škoda, protože já jsem byl nalomenej na Rock for People druhý, který byl v Hradci, oni totiž ten rok byli dva, byl klasický Rock for People a pak byl Rock for People Europe. Na tom Europe byly právě tyhle ty Motorhead a na druhém na tom klasickém Hradci tam u nás byly Faith No More a Limp Bizkit tam byly, takže já jsem byl takový nalomený, nakonec jsem šel na Faith No More a na Limp Bizkit. Škoda, nevadí, ale taky jsem rád, že jsem je viděl, bylo to skvělý, tak třeba příště udělám lepší rozhodnutí a půjdu na to, co mám fakt hodně rád. No, bohužel, tak půjdeme na další hudbu. Čekaj nás Him, Horký žeslíže, anebo Foreigner.
1: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Řevnice, 18.7. Lesní divadlo. Oslavte s námi fanánkovi 60. samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr.cz.
8: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
10: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
11: Matrace za hubičku.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

0: a nám dohrávají Him a jejich Enjoy and Sorrow z roku 2001, skvělá písnička. No a my jdeme na fotbal a je to moje poslední odbavení fotbalu v tomhle týdnu a příští týden už jenom rozebereme vítěze, protože já dneska jdu naposled a Zuzka s váma v pondělí rozebere přesně vítěze a už budeme vědět, kdo to vyhrál, to mistrovství světa ve fotbale, který trvalo měsíc, pro někoho to bylo dlouhý, pro nás milovníky fotbalu krátký.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: V sobotu nás čeká boj o třetí místo, bude to od 23 hodin večer, je to kvůli Evropě, aby Evropa to měla ten čas blíž. Rozdá se to Francie s Anglií, za mě je to jednoznačný, Francie tu Anglii přejede, ale na tomhle mistrovství světa jsme viděli, že i favoriti prostě nejsou favoriti a že vždycky někdo překvapí, je to plný překvapení. Za mě to bylo jedno z nejhezčích mistrovství světa ve fotbale, co jsem viděl, Katar ani nepočítáme, to bylo snad nejhorší, co snad bylo, ještě v půlce sezóny, kdy ty hráči nejsou ani rozehraný, nedej bože se zranili, tak ani nedohráli sezónu. Tohle bylo fakt skvělý, skvělá atmosféra v Americe. Za mě klobouk dolů, to pořadatelství. A v neděli nás čeká od 21. skvělý zápas, skvělý duel, budeme to mít největší sledovanost. Líp si to přát nemohli, protože nejlepší fotbalista planety Lionel Messi je ve finále, takže Argentina si to rozdá ze Španělskem, jenže Španělové mají tak skvělý tým, skvěle vyrovnaný, nedostávají góly, protože v bráně je Unai Simon, skvělý golman Atletika Bilbao. Já se dím, že ho ještě nikdo nekoupil, on mu je snad už 27 roků. Myslím si, že po mistrovství budou lítat na něj nabídky, jenže oni jak jsou baskové, oni do toho Atletika se neberou jiný hráče než basky, takže oni to mají tam na tom tak postavený. Tak uvidíme, jestli ho pustěj a třeba nás překvapí, že někam přestoupí. Ale koho sledovat na španělské straně, je to Pau Cubarsí, je to 19-letý obránce Barcelony, totálně nejlepší obránce na mistrovství světa. Já jsem viděl tenkrát video, kdy Pau Cubarsí hrál první zápas proti PSG, a ještě mu bylo 17 a přišel na střední školu a celá škola byla při školu a tleskali mu. Jako v 17 letech hrát Ligu mistrů, v 19 byl ve finále mistrovství světa ve fotbale, klobouk dolů. No uvidíme, Lionel Messi, za mě podle mě poslední mistrovství světa, možná třeba pojede ještě jedno, nemyslím si, jestli Argentina vyhraje, bude to jeho poslední a bude to krásný zakončení jeho kariéry.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já jsem tady vytáhl perfektní pecku, protože Láďu Křížka mám rád. Takže Krejsana zdálená. A to bude jen pro naše český fotbalisty. My jsme u toho fotbalu, protože pro ně to finále zdálí však na 100 let.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Jsi
5: všude zdejší, všude je fajn.
6: Pomoc! Nemůžu dýchat.
7: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
12: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
13: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samej den ve fotbalparku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in Cinema, dokonce mají připravenýho i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautenberg, Horkýže Slíže, Dimitri, Alkohol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival Festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Metalová smečka Fata Morgana oslaví 40 s hostama Seven a Fatbed na hřišti v Bobnici. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké odpoledne přeje David Račák. V první emisi státních dluhopisů určených pro občany lidé nakoupili cenné papíry za 74 miliard korun. Celkový objem objednávek byl 80 miliard, ne všechny objednané obligace ale lidé zaplatili. Státní dluhopisy si koupilo zhruba 92 tisíc lidí, uvedlo dnes ministerstvo financí. Itálie vyřadila z provozu zhruba pětinu pevných zařízení na měření rychlosti. Uvedlo to ministerstvo dopravy. Část zařízení totiž nesplňovala nová pravidla pro fungování. Ze zhruba 4000 radarů jich vypnuli 850. No a fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii. Zahrají si tak se Španělskem o obhajobu titulu. Argentina zvládla i šesté semifinále, do kterého se probojovala. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast.
11: Rock Radio. Počasí.
13: Dnes bude polojasno až oblačno, pak výjimečně postupně budou odpoledne se lokálně vyskytovat přehánky nebo bouřky, večer budou srážky ubývat, nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů.
14: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Rock Radio. Doprava.
13: V ulici Rýnovická v obci Jablonec nad Nisou je nehoda nákladního auta, který tam narazil do plotu. Na místě policie vyšetřuje nehodu, jak to tam proběhlo. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, je tam v pořádku. Dojedete.
11: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea. Když příroda pomáhá. Rock Radio. Rockovej poraz.
13: A máme 2 minutky po 14. hodině a je tady poslední hodina rokového orazu s Danem i v tomhletom týdnu. Někteří budou mít radost, někteří nevím, třeba taky ne. A já už mám připravený perfektní pecky, ať to rozjedeme tu poslední hodinu stylově. My s Kamilem jsme stejně na začátku, když jsem nastupoval, dělali vždycky srandu z Airborne, tak já vám je pustím. Too much, too young, too fast.
11: Rock Radio.

0: to byly Nazareth a jejich Love Hurts z roku 1972. Kdyby mě do 68. řekl, že budou hrát v roce 2026 police na hasičské zábavě nebo na hasičské zahradě a že po nich bude hrát Atmo Music, tak si myslím, že ani nezakládali tuhle kapelu. Je to slušný dopad téhle kapely, já vím, že hrajou za párek a za pivo. Oni už jsou populární asi už jenom u nás, takhle. A už se taky nikde moc nezvou. Já vím, že občas bývají v Hradci, že jsem viděl nějaký plakáty, že se tam ještě se slejdama střídají. No, já budu za chvilku hrát Tři sestry a to z takového důvodu, že kluci chystají rozdávačku na lístky na Tři sestry, ale to se dozvíte, až dorazí kluci, oni vám to řeknou. Takže Tři sestry a Hrábě.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
11: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
10: Více informací v restauracích KFC.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Stal se rok 1926, když se sešli bolonští bratři Adriano, Bruno a Marcello a výsledkem byl vznik firmy na výrobu kondenzátorů, elektronek a dalších součástí pro výrobu rozhlasových přístrojů a zařízení. V roce 1946 pak bratři přišli s převratnou nabídkou s motorem Cucciolo, který měl sice výkon pouhého jednoho koně, ale co bylo podstatné, dal se přidělat k bicyklu. Měl obrovský úspěch a pomohl rozpohybovat poválečnou Itálii. Jo, ti bratři měli příjmení Ducati, značka, která je dnes pro mnoho lidí synonymem motocyklu a taky firma, která letos slaví 100 let od svého založení. Součástí oslavy kotel akcí jedna z nich je aktuálně v Brně. Ovšem nikoli na okruhu, jak by se dalo u motocyklu čekat, ale v galerii Vaňkovka. Tam je vystaveno několik desítek motocyklů, od těch, které mají na štítku napsáno veterán, až po nejnovější sportovní i produkční stroje. Nechybí takové skvosty, jako i zmíněné Cucciolo, přes ikonické kousky, které měly jen číselné označení jako 916 nebo 999, až po současné Panigálevé 4. Kromě motorek v brněnské Vaňkovce najdete i velkoformátové fotografie jezdců, kteří značku z Borgo Panigale proslavili. Od Mikea Hellwooda přes Paula Smarta, Karla Fogertyho až po Caseyho Stonera a Andreu Dovizioza. Výstavu můžete navštívit do 29. července.
0: Rock Radio. Motokeci.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: A to byl Pearl Jam a Even Flow z roku 1991. A já už tady vidím kluky ve studiu.
1: Nazdar.
2: Hele, můžeš mít takovýhle pozdrav bez borocker, ne?
3: Jo, přesně, to je normálně v pohodě, jako nemusíš si vždycky říkat jenom zdůř.
0: Já totiž budu mít tady, mě budu říkat Daneček a budu říkat Čusík.
3: Je, no tak jo, ale víš, co to je v pohodě, tak jako víš, co ten rokovej voraz je, potřeba si potom obědě trošku jako odpočinout, dát si odpolední siestu.
0: Jo, my budeme rád jenom Judas Priest, tady budu hrát všechny Alba.
3: No, úplně v pohodě.
1: To by bylo fajn, to by bylo fajn, proč ne? Proč ne?
0: A tak co kluci, jaký plány máte na víkend?
1: Hele, já hraju o víkendu teda.
3: Máme zítra krásnou pouliční akci v Kadani na Studentském náměstí, vstup je zdarma a hrajeme tam s skupinou Elevators a to byl takový nápad u piva a přišlo tam 300 lidí, další ročník 400, letos čekáme, že bychom mohli pokořit tisícovku.
0: To je dobrý, hezký, to je pěkný.
1: No tak teďka, když už to řekl v rádiu, tak to bude jasný.
3: No já jsem to neřekl jen tak. Jako.
1: No jasně.
0: A to 500 nám tady pak za to nech, jo?
3: Jo, jasně, hele, to je v pohodě, domluvíme se, já vám nechám nějaký tady
1: obálečka. Tak jo, dobře.
0: Tohle je můj poslední rokový voraz tohohle týdne, protože Petr přebírá pak štafetu po mně zítra, takže... Ano. Už je neuslyšíte, někdo bude mít radost, někdo třeba ne. A já vám pustím poslední 20 minut, chceš nějakou hudbu, třeba Red Hoty, Genesis, anebo Vanastovky a jejich slečna Anna je za vodou. Já jsem Dan Kotek, to byl rokový voraz, tak se mějte hezky a čau.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
6: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň! Chtěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly.
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.

0: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
6: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: FM nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které určuje stát, zítra výrazně vzrostou. Benzín může stát až 42 korun a 84 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 41 korun a 18 haléřů. Jde o nárůst o 63 haléřů, respektive více než korunu. Čech, kterého zadrželi v Číně, byl v zemi na soukromé cestě, řekl to ministr zahraničí Petr Macinka. Zároveň uvedl, že případ podle něj nesouvisí se zadrženým čínským novinářem v Česku.
2: To musím vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nijak nesouvisí. My máme standardní konzulární přístup k tomu případu v Číně, zatímco ten čínský případ u nás je v tuto chvíli na bedrech české justice. Ani čínská strana nepotvrdila, že by se jednalo o nějakou spojitost. Jsou to dva naprosto izolované a vzájemně nesouvisející případy.
1: Podle něj je Čech, který byl zadržen kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti, v dobrém stavu. Požárem budovy ve Zlíně bojují hasiči už týden. Dál prolévají sutiny vodou. Ode dneška je v akci opět i výšková technika, ze které se hasí žhavá místa na střeše torza objektu. Jak dlouho ještě zásah potrvá, není jasné. Češi loni nazbírali téměř 32 tisíc tun hub a lesních plodů. Do lesa šly alespoň jednou měsíčně téměř 2/3 Čechů. Celková hodnota sběru přesáhla více než 7 miliard v běžných cenách. Vyplývá to ze šetření rezortu zemědělství, které vyhodnotila Česká zemědělská univerzita. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Nad Českem máme většinou polojasno a možná ještě častěji zataženo. Můžeme počítat i s nějakýma přehánkama, a to hlavně na severozápadu Čech a taky na severu Moravy. Teploty se dneska drží někde kolem 29 stupňů, takže teplo a vlhko, jak to máme rádi. Přes noc bude asi 16 stupňů a zítra rozhodně počítejte se zvýšenou oblačností. Rozhodně budou i přehánky anebo dokonce bouřky, a to někdy i velmi silné. Týká se to úplně celé republiky. Teploty plus minus kolem 30.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. V ulici Budovatelská v Ludgeřovicích u Opavy se srazil osobák s motorkou. Vypadá to ale, že to je bez ranění, i tak se tomu ale vyhněte. Osobák s motorkou se taky srazil v ulici Lidická v Berouně. Tam to je bohužel se zraněním. Na D1 na 181. kilometru směrem na Polsko se srazil nákladák s dodávkou. Rozhodně počítejte se zdržením dokonce i pár desítek minut. A nakonec ještě v ulici Lázeňská ve Slaném jsou v sobě dva osobáky. Bez ranění, ale kolona.
5: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
0: Rock Radio. Rokový odpoledne.
3: Rokový odpoledne právě startuje. Máme necelý 4 minuty po 15. hodině. Kuba i Petr jsou na svých místech a jsme rádi, že tu jsme a že vy tu jste.
4: Zase budeme samozřejmě něco dneska možná rozdávat. Možná si nabijte ty telefony radši, možná si už zapněte pomalu ty počítače. No, ale samozřejmě teďka hlavně nastražte uši, protože nás čeká další muzika.
3: Dáme si Lindemana, jeho solovka bude taky Arakain, ať už jste něco ztratili nebo nalezli, tak my vám to zahrajeme. Bude taky Fallout Boy, ale teď už se rozjíždí Guano Apes a jejich You Can't Stop Me. A ani vy nemůžete zastavit tohle dnešní rokový odpoledne. Jdem na to!

0: Lindemann a jeho solovka Praise Aboard právě teďka dojela na Rock Rádiu v 15 hodin a 19 minut k tomu. No a my samozřejmě opět dneska pro vás máme nějaký lístky. Tady ten týden rozdáváme na Tři sestry.
1: Přesně tak, jestli se cítíte, že máte málo sourozenců, tak Tři sestry a dokonce i Lety mimo budou teďka v sobotu 18. července v Řevnickém lesním divadle. Celý to začíná už v 17:30. No a vy tam můžete být, respektive dva z vás, protože právě dneska rozdáváme dva lístky.
0: Stačí akorát, abyste si otevřeli Facebook, tam si našli stránky Rock Rádia a do zpráv nám napsali, proč tady ty lístky máme dát právě vám. A taky k tomu napsali ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud z éteru můžeme zavolat a hezky tady spolu pokecat.
1: Teď už ale The Darkness, taky Lucie a Boucháš se rohům, pardon, Ruháš se bohům. No a taky Nightwish a jejich Bye Bye Beautiful.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Tři sestry a Open Air Tour 2026. Řevnice, 18. 7. Lesní divadlo. Oslavte s námi Fanánkovi 60. samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 17.30. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
11: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že již je z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
12: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
12: Raskal
13: a Bíny.
12: A teď navíc se slevou 30%.
13: Happysport.cz.
14: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
15: Proaktivní servisní péče? Aktualizace map bez návštěvy servisu? Kontrola zamknutí vozu na dálku? Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
16: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: The Darkness a jejich Is It Just Me právě teďka dojelo na Rock Rádiu a vy rozhodně zůstaňte a poslouchejte, protože nás čeká hodně zajímavý telefonát od hodně zajímavého člověka z ještě zajímavějšího festiáku.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
12: Letní slevy právě odstartovaly.
13: Zažij léto naplno!
12: Když zábava, tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Tak zatímco my si tady povídáme, tak ve Vizovicích dneska probíhá první den legendárního festivalu Masters of Rock, kde zahrajou Marco Hietta, Lakisin Dynamite, Dirk Schneider a nebo kapela Halloween, ale co bych vám o tom povídal já, když máme na drátě našeho Kamila. Nazdár!
2: Já vás zdravím, kluci, ahoj, a nejsem tady sám, mám tady přímo vedle sebe organizátora, který za všechno může a který má Masters of Rock, a nejenom Masters of Rock, ale i Metal Fest a Rockcastle, o kterým se budeme bavit pod rukou, a je to Jirka Daron. Tak Jirko, ahoj.
3: Ahoj, rockeři.
4: Tak povídejte, chlapi, jak to tam vypadá, kolik je tam lidí, jak kapely hrajou, my jsme strašně zvědaví.
2: Tak já řeknu svůj pohled.
4: Jasně.
2: Ale je to super. Počasí naprosto luxusní, není ani horko, ani zima, je to fakt parádní. Kapely super, je tady skvělá nálada, já jsem se už byl projít areálem a je cítit z těch lidí, jak jsou nadšený, jak jsou natěšený, jsou tady všude samý trička Halloween a dalších jiných kapel, protože to je samozřejmě velký lákadlo pro dnešní den, takže všichni jsou natěšený, už jsem se spoustou lidí bavil, fotil a všichni se těší na dnešní večer, protože ten je opravdu nabitej, ale čeká nás toho i mnohem víc v těch dalších dnech a to řekne Jirka, na co bych vás pozval, abyste ještě třeba dorazili, pokud váháte.
3: Hele, já jsem uvědomil, když jsem procházel areál, ve 12 hodin, když hrála první kapela Flared, před podiem bylo možná třeba 10 tisíc fanoušků a dalších, ale nevím, 3-4 tisíce byly rozlitý v likérce. A já si říkám, tyhle, to přeci není možný na začátek. Na otevření festivalového areálu, na první kapelu tolikero lidí. Bylo to famózní, procházel jsem to s radním pro kulturu z Zlínského kraje, a nechápal, kde se ty lidi tady už vzali při tom úplně prvním tónu jako začátku festivalu. Jako, tak to je uchvatný, že jo, prostě ty areály se plní postupně, plní se večer na hlavnější kapely, ale fanoušci Masterbox jsou to nejlepší publikum a přichází už na první kapelu, což je famózní a jsme rádi. Jinak samozřejmě čeká nás dneska večer velká oslava 40 let skupiny Halloween, jo. Je to kapela, která je spojená s Masterbox, protože tady vlastně takové to slavné spojení, když se do kapely vrátil Kai Hansen, tak to začalo vlastně tady na Masters of Rock. A samozřejmě kapela pracovala dál a přidala je Michal Kiskeho a teďka je to kapela se třema hlasama, s třema zpěvákama, Andy Deris, Kai Hansen a Michy Kiske a je to prostě samozřejmě nejlepší power metalová kapela na světě a my se moc těšíme jako na večer s ní.
4: Teda musím uznat, že nám úplně padly brady v momentě, kdy si Jirko říkal, kolik tam je lidí už takhle od začátku. To musí být naprosto neskutečný, ale jak si Kamil říkal, že vedro moc není, ale doufám, že v kotli bude pořádný vedro.
2: To určitě, večer se to rozjede.
3: Ale na vedro tady máme takové specialisty, co to dokážou pořádně roztočit, jako myslím v tom publiku. Jsou to bratři Kavalérovi a zakladatele Sepultury s projektem Kavaléra, no a prostě natrývá teda hodně to našláplí.
2: A ty nás čekají zítra. Zítra v podvečer taky budou Rasmus, v dalších dnech třeba i Arch Enemy, který představí novou zpěvačku.
3: Ano, teprve druhý koncert v Evropě, takže je to opravdu fresh věc a jedna z velkých premiér Masters of Rock.
2: No a samozřejmě v neděli večer to celý uzavře Marilyn Manson.
3: No těšíme se, prostě kapel, které přijedou do Vizovic na Masters letos poprvé, je hned několik a jsou to všechno špičkový bandy. Marilyn Manson, Rasmus, In Flames, skandinávská perla, jako. Takže ty kapely, které tady slaví premiéru a ještě tady jsou neokoukaný, tak jsou dost hvězdní v letošním roce.
1: Spousta kapel má premiéru, ale taky jsme koukali, že vlastně dneska je rozlučková show zpěváka Hannese Brauna z kapely Kiss and Dynamite. Ale je to dneska
3: v 7 hodin. Dělali rozhovor pro televizi Prima, bude se to vysílat s Hannesem a s celou kapelou Kiss and Dynamite zítra Topstaru na Primě to poběží. A musím říct, jako, že to bylo dojemný a pro nás, pro fanoušky Masters a pro pořadatele, je to velká poklona. Když jsme, že on se loučí s kariérou za mikrofonem a jako jediný a poslední koncert pro zahraniční publikum si vybral Masters of Rock, tak to je samozřejmě velká poklona a říkal, to je moje poděkování za to, že když my jsme začali jako mladí kluci, jako teenageři hrát, tak Masters byl první festival mimo Německo, který nás pozval. A on si to pamatuje s kapelou a tady se chce loučit, takže to je moc dojemný.
1: To je velká pochvala nejenom pro českou scénu, ale taky samozřejmě pro tebe, Jirko, protože to děláš parádně a určitě to velmi souvisí i přímo s tebou.
3: Ale souvisí to s tím, že to tady mají všichni rádi a je tady výborné publikum a metalisti, kteří jsou na Masters, je to to nejlepší publikum a tady jenom procházet mě dělá strašně dobře.
1: To je nádhera, tak snad se budou takhle šťastně procházet i všichni, co se budou účastnit festivalu. Jak říkal Kamil, pokud ještě váháte, tak doufáme, že jsme vás teďka ještě víc nalákali, protože rozhodně festival Masters of Rock je obrovská legenda. Dneska tam 40 let slaví nejenom Halloween, ale taky Dirk Schneider, takže rozhodně to dneska bude prostě masakr.
4: Chlapi, hrozně moc vám děkujeme za rozhovor. Určitě si to tam ještě běžte užívat a my tady budeme zatím dál hrát muzikou. Mějte se krásně, chlapi, ahoj.
3: Tak díky,
2: čau.
4: My už se rovnou posuneme dál, ale ještě předtím si dáme kulturní tipy od Zuzky.
0: Rock Radio, co se děje?
5: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samej den ve fotbalparku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in Cinema, dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautenberg, Horký žest, Slíže, Dimitri, Alkohol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival Festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Metalová smečka Fata Morgana oslaví 40 s hostama Seven a Fatbed na hřišti v Bobnici. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Jsi všude zdejší, všude
1: je fajn. Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Za prvních 6 měsíců letošního roku zemřelo na silnicích 31 motorkářů. Je to o 11 víc než za stejné období loni. Policisté proto opět upozorňují, že v létě vrcholí motorkářská sezóna a riziko nehod tak výrazně roste. Na silnicích by tak všichni účastníci provozu měli být velmi opatrní. Voda v Orlíku v Podolsku je stále nevhodná ke koupání. Pro lidi představuje zdravotní riziko, jak prokázala mimořádná kontrola. Ve vodě je podle rozborů velké množství sinic, chlorofilu A, vodního květu a navíc má sníženou průhlednost. Vyplývá to z informací krajské hygienické stanice. Pražské zoo teď vyrůstá historicky první mládě osináka afrického. Návštěvníci ho naleznou v pavilonu rezervace JA. Pro ty, kterým je tento nenápadný hlodavec dosud neznámý, má mluvčí zoo Praha Filip Mašek představení.
2: Osináci patří do příbuzenstva dikobrazů, i oni mají záda a hřbet pokrytý ostny a možná vůbec nejzajímavější je jejich ocas. Ten je totiž zakončen takovými dutými korálkovitými štětinami a ty, když do sebe narážejí a vibrují, tak vydávají takový chřestivý zvuk. A tak to právě osinák odhání predátory.
1: Ačkoliv jde o nočního predátora, lidé ho můžou pozorovat při krmení ve 2 odpoledne. Za zřícení Morandiho mostu v italském Janově padly u soudu vysoké tresty. Bývalý šéf společnosti, která most spravovala, dostal 12 let vězení. V procesu je více než 50 obžalovaných. Most se zřítil v roce 2018. Tragédie si vyžádala 43 obětí. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio, počasí.
3: Co se týče dnešních přeháněk po České republice, tak máme momentálně jednu východně od Pardubic, která se žene na Ostravu, můžete si na ní dát pozor, a taky vypadá, že pár kapek spadne kolem Karlových Varů a Plzně. Jinak momentálně máme venku kolem 29 stupňů a večer nám to padne asi na 16. Zítra by nás měly čekat bouřky po úplně celém území České republiky. Uvidíme, jak to dopadne, každopádně teploty kolem 29 stupňů a večer nám to padne asi na 17.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
8: Cestou z Klatov na Strakonice po silnici 22 si dávejte pozor v obci Mochtín, protože tam bourali dva osobáky, na místě zasahují záchranáři, takže si tam radši zpomalte. Na silnici 43, která vede kolem Blanska v obci Svitávka, tak tam nákladní automobil uvíznul v podjezdu, určitě to tam teď bude blokovaný, takže si dávejte pozor a možná radši hledejte nějakou objížďku. No a v Praze na sídliště Ďáblice v ulici Střekovská bourali dva osobáky přímo před základní školou, tak bacha.
9: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá.
0: Rock Radio, rokový odpoledne.
3: 16 hodin a právě přesně teď 4 minuty k tomu. Kuba i Petr jsou za mikrofonem. Já nevím, jak to vždycky vyjde.
10: Vždycky opravdu, ty jsi talent normálně.
3: Hele, opravdu já to totiž mám prostě vypočítaný.
10: Můžeš to nějak zpeněžit, tenhle ten tvůj talent, že vždycky trefíš přímo začátek minuty na vteřinu.
3: Hele, kdybych měl 5 korun za každý moment, kdy jsme tohleto povedlo, tak už jsem milionářem teďka.
10: Rozhodně, 100%. Jednou se i naučíme, kolik 5 korun potřebuješ, abys měl milion korun.
3: Pojďme dál.
10: No, potřebuješ rozhodně víc než 3, ale když budeš mít 3 sestry a lístky na ně si nebudeš muset kupovat, protože je dostaneš od Rock Rádia, tak i takhle můžeš si na ten svůj milion našetřit. Stačí jenom, abys napsal na Facebook do zprávy, proč zrovna ty bys měl vyrazit do Řevnic už teď v sobotu, protože tam se kdy hrajou i s kapelou Lety mimo.
3: Kubo, musím tě pochválit, protože právě teďka si udělal asi platinový level oslých můstků, který je největší level, jaký si kdy udělal.
10: To unese 6 oslů v trojstupu.
3: Každopádně, vy, kdo chcete lístky, tak prosím vás, pište na Facebook. Máme tady 2 a tady v té hodince 2 rozdáme, ale teďka už budeme rozdávat další muziku. Bon Jovi, taky Rybičky, anebo Foo Fighters, který právě teďka rozjíždějí jejich Pretender.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

0: Evanescence, Call Me When You're Sober. Právě teďka v 16 hodin a 20 minut na Rock Rádiu a my jsme se před nějakou chvílí bavili o festivalu Masters of Rock, dokonce i s Jirkou Daronem a naším Kamilem. Jirka Daron samozřejmě víte, zakladatel a pořadatel vlastně celého festivalu, prezident a náčelník by se dalo říct. No a bavili jsme se mimo jiné o tom, že Hannes Braun, zpěvák kapely Kiss and Dynamite, má dneska rozlučkovou show v rámci festivalu od 7 hodin a my jsme o tom četli, že to je vlastně velmi silný gesto od něj.
1: Je to strašně silný gesto kvůli tomu, že to není tak, že by kapela končila anebo on odcházel z kapely. On se pouze lehce upozaďuje. On pořád zůstane skladatelem, pořád zůstane producentem, pořád zůstane tím pomyslným kapitánem té lodi, ale prostě už jenom Kiss and Dynamite nebudou se prezentovat uprostřed jeho tváří vlastně.
0: On od malička zpíval, jezdil s kapelou, prostě člověk toho najezdí, má rodinu samozřejmě, tý se chce věnovat, no a taky samozřejmě cítil, jak s tím životem, jaký prostě muzikanti vedou a prostě celkově cestování a málo spánku a hodně přejíždění, tak si to prostě vezme daň na těle, takže přijde mi to, že člověk musí mít ohromný koule teda udělat takovýhle, víš, jako vzdát se toho místa vepředu té kapely, nechat tam někoho mladšího, někoho prostě dravýho a stáhnout se do pozadí, to jako opravdu hodně cením.
1: On totiž říkal, že už to na něj mělo trošičku jako vlastně zdravotní problémy z toho měl, že ono si plno lidí myslí, že být zpěvákem v kapele znamená 90 minut skotačit na pódiu, ale oni to jsou ty přejezdy, oni to je ten prostě málo spánku a když už spánek, tak v autobuse nebo v letadle. Jo, prostě není to jako úplně vončo a holce to prostě podepsalo na jeho zdraví, takže se musí lehce upozadit. No.
0: Pořád ale ještě stíháte, jeho poslední show za 2,5 hodiny začíná ve Vizovicích, ale už za malou chvilku začíná Marko Hietala. No a to nejenom ve Vizovicích, ale taky u nás, protože tady bude Frankenstein's Wife. Budou taky Kabáti a Crash Test Dummies na Rock Rádiu.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: Vše pro bagr CZ.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr CZ.
11: To není možný, že to ještě nemáte.
12: Tak my taky čekáme, že jo?
13: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
14: Tak to musí stát na účtárně.
11: To už je po splatnosti.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
17: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
18: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
19: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.

Hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Marko Hietala dohrál v 16 hodin a 39 minut na Rock Rádiu a právě v 17 hodin a 40 minut bude začínat hrát na Masters of Rock, takže to rozhodně ještě stíháte. A taky stíháte za malou chvilku se dozvědět, kdo že to pojede na Tři sestry do Řevnic už tuhletu sobotu.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Tukas, autorizovaný partner Volvo. Tukas.cz.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
4: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.

0: Pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: Po maličkatý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami. Je tady totiž s náma i výherce dvou lístků na tři ségry. Je tady s náma Michal. Nazdar, Mišo.
2: Nazdar.
1: Tak prosím tě, řekni mi, seš jako velkým fanouškem Tří sester, nebo to bude víceméně poprvé, co na ně půjdeš?
2: Jsem docela dlouhodobým fanouškem.
1: Hezky, hezky. Doved by si říct, kolikrát už si tak jako na nich byl? Je to třeba 10krát, nebo je to třeba 100krát?
2: Myslím si, že to bylo víckrát, jak 10.
1: Ty brďo, výborný. Ale prosím tě, hele, já se tě musím na něco zeptat, jo. Ty jsi nám psal, že tam máš bejvalou Milenku v Řevnici. A že bys jí chtěl vzít asi teda sebou. Tak chceš, aby z toho už byla jenom zase Milenka?
2: Ale to už máme vyřešený, ale já jsem tam za ní jako dlouhou dobu jezdil. Nedávno jsme se potkali, tak jsme zrovna říkali, že bychom jako hodili nějaký mejdán. Tak by se to zrovna hodilo.
1: Ty brďo, no tak jsme rádi, že jsme ti teda mohli v tomhletom pomoct, že lístky skončily ve správných rukou. Michale, pořádně si ten koncert užijte i s bejvalou Milenkou a prosím tě, pošlám když tak fotku, jak jste si to užili a měj se hezky. Ahoj.
2: Pošlu, paráda, díky.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
3: Rozdáváme v tuhle chvíli Toutou, taky Metaliku, Paparouč anebo Vohnouty, no a další lístky na sestry zase zítra. Teď už Vohnouta jejich gastrosexuál na Rock Rádiu.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
6: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
1: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vnímání prezidenta se po summitu NATO v Ankaře zlepšilo. Politické body si naopak nepřipsala opozice. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Podle expertů sice opozice spor prezidenta s vládou hojně komentovala, ale jiné kroky nepodnikla. Na komplikace se musí připravit řidiči v Brně. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 silničáři zítra večer uzavřou jízdní pás D2 na Břeclav. K dispozici bude pro každý směr vždy jen jeden pruh. Uzavírka potrvá do sobotních 6 podvečer. Frýdek Místek pokračuje v boji s vlhkostí. Tento problém řeší dlouhodobě především v historických budovách. Momentálně opravuje základní školu Petra Bezruče. Jak práce probíhají, ví mluvčí města Jana Musálková.
3: Práce zahrnují vybourání silničních panelů, včetně podkladních vrstev, dále řezání asfaltové plochy podél východní fasády pro osazení povrchových betonových žlabů, polymer betonového žlabu a vpustí a také výměnu poškozeného kanalizačního potrubí.
2: Nejnáročnější část oprav by měla být hotová do konce prázdnin. Státní dluhopisy se ukázaly jako atraktivní nabídka. Shodli se na tom analytici. Poptávka po nich zůstává vysoká. První emisi dluhopisů lidé nakoupili cenné papíry za 74 miliard korun. Státní dluhopisy si podle rezortu financí koupilo zhruba 92 tisíc lidí. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
1: Rock Radio. Počasí.
4: Teploty kolem 29 stupňů, oblačnost asi tak na půl a déšť hlavně na východě republiky, na úplném západě Čech taky a vlastně i na jihu. Všude jinde by mělo být sucho, takhle vypadá dnešní počasí, přes noc se ochladí asi na 16 stupňů, takže nic strašného. Během večera ještě dnešního by se ta oblačnost měla trošku snižovat, každopádně během zítřka už té oblačnosti zase bude hodně. Rozhodně nás zítra během celého dne čeká nejdřív polojasno až oblačno, ale postupně během dne se začne víc zatahovat. Na většinu území přijdou přehánky anebo dokonce i bouřky. Ty bouřky budou dost silný s přívalovým deštěm, rozhodně bude i silný vítr, rozhodně budou i kroupy, připravte se na to. Týká se to víceméně celého území Česka až na Zlínský kraj, takže Masters jsou úplně v klidu.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
5: Pojďme se ještě podívat, jak to vypadá na cestách. Na silnici 116 u Srbska, a nemyslím tím tu zemi, ale Srbsko u Berouna, tak se srazil osobák s autobusem. Dejte si tam pozor na kolonu. Na třídě Vítězství v Kunovicích se srazila dodávka s osobákem, tam zatím ještě kolona není, ale už se to mohlo klidně změnit. V ulici Veslařská v Brně, tak tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez zranění. No a nakonec mám ještě jednu z D5-ky. 15. kilometr směrem na Prahu je neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli srážce osobáku s dodávkou. Počítejte se zdržením.
1: Doplněk stravy Liftea Lax Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, rokový odpoledne.
4: 17 hodin, 5 minut k tomu, Kuba i Petr, Rock Radio a k tomu rokový odpoledne, to je to, co se právě teď děje.
5: Já si myslím, že to nebudeme vůbec nějak protahovat, samozřejmě, ale nesmíme diváky ochudit o svátek opáté, dneska slaví Luboš a my přejeme všechno nejlepší ke svátku a rovnou pošleme nějakou muziku.
4: Luboši, tak tady máš Status Quo, tady máš Clash, London Calling, budou taky Škovoři, Sobě věrnej, Luboši, zůstaň sobě věrnej vždycky, teď už je tady Slash, The One You Loved Is Gone, posloucháte Rock Radio.

0: Status Quo a jejich Amina právě teďka dohrála na Rock Rádiu 17 hodin a skoro 20 minut.
1: Je, Amina, myslíš jako, že you in the Amina?
0: Amina.
1: Jasně.
0: Prostě to je jasná Amina. Já už když jsem byl malý, tak jsem tyhle písnice vždycky říkal Amina. To je prostě takový, víš, jako kapela Krištof má takový to slova, slon, hlen, klapky, kleště.
1: Ty myslíš, slova jsou jen klapky,
0: Sova, slon, hlen, jo. Klapky, kleště.
1: Ano.
0: Tak nějak to je, myslím. To jsem tam vždycky slyšel, takže u toho zůstávám, to je moje verze.
1: Tak ty jsi měl taky docela problém s tím, že jsi si pořád myslel, že se hledají nějaký dva v Iglu, že jo?
0: Jo, pár známých v Iglu.
1: Ano.
0: To prostě jsem myslel, že to je o dvou Inuitech, no, který se jako trochu znají a jsou v tom přístřešku.
1: Napadá mě, posluchači, jestli máte ještě nějaký takovýhle podobný případy, kdy jste to slyšeli nějak, jak to vlastně ve skutečnosti vůbec není, tak nám to určitě můžete na Facebook napsat. Jsme zvědaví, co jste vymysleli v dětství nebo něco takového. No ale každopádně teďka už další muzika, čeká nás Happy Old McWeasel, taky Seven, anebo Aerosmith a jejich Amazing. Pojďme na to, ne?
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr i...

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
1: Vše pro bagr CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
6: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
8: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
9: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
10: A já vám jako dlužím?
11: Hele, zejte ti to tam pošlu.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
15: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
14: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
16: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
18: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Happy Old Mac Weasel a jeho Drunken Sailor nám právě teďka dojíždí na Rock Radio. No a ono to už bohužel značí, že už i tady na vlnách Rock Radio a rokový odpoledne bude pomalu končit.
1: No a co my budeme dělat s těma dle opilejma námořníkama? No ne. Pošleme je samozřejmě na plavbu s kapitánem.
0: Je to úplně jasný.
1: Za malou chvíli už začíná rok na přání, takže volejte, pište.
0: My se ještě rozloučíme posledníma pár písničkama. Tady u nás v rokovém odpoledni bude John Lennon, Stratovarius anebo Dan Landa a jeho Muži spadáky. A my se uslyšíme klasicky zítra. Bohužel jenom se mnou, Kuba tady zítra nebude. Ale já tady budu dokonce až o 12, takže zítra čus!
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
9: vybrat dobrý materiál
10: a vybudovat náš domov.
11: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
12: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
13: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandy. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
14: Už tam budem?
15: Nech toho!
14: Zději už tam budem?
15: Přestaň! Je mě vedro!
16: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
19: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 17. července vyražte do Přírodního divadla v Doxech u Kladna na legendární Brutusáky. Ten samej den ve fotbalparku v Pavlíkově u Rakovníka zahrajou Totální nasazení, Zakázaný ovoce, Dilema in Cinema, dokonce mají připraveného i speciálního hosta. A teď už tipy na sobotu 18. Na zámku Kačina proběhne další zastávka putovního festiáku Rockin. Tentokrát si užijete silnou sestavu v podobě kapel Traktor, Trautenberg, Horký že Slíže, Dimitri, Alkohol nebo Koblížci. Tři sestry v rámci jejich Open Air Tour zahrajou v Lesním divadle v Řevnicích a jejich hostama budou Lety mimo. Letošní ročník Revival Festivalu na letní scéně zámku v Králově dvoře přinese to nejlepší z domácí i zahraniční tvorby. Metalová smečka Fata Morgana oslaví 40 s hostama Seven a Fatbed na hřišti v Bobnici. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
6: A je to tady. Další ročník festivalu Magma Fest se uskuteční 14. a 15. srpna v Jihlavském letním kině za účasti kapel Škvor, Rybičky 48, Alkeol, Thor, Vohnou, Trautenberg, Rakain, Krejzu na další. Předprodej na GoOut.cz a NFC Tron.cz. Magma Fest.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Státní zdravotní ústav eviduje stále víc případů lymské boreliózy. Za první půl roku jich bylo víc než 5300, což je o 4000 víc než loni za stejné období. Za nárůstem stojí nový způsob sběru dat a taky prodlužující se klíšťová sezóna. V Česku je čím dál víc vysokoškolských studentů. Konkrétně mezi roky 2019 a 2025 se jejich počet zvýšil o 15%. Důvodem je hlavně rostoucí počet čerstvých maturantů, kteří chtějí pokračovat ve studiu. To potvrzují i další data, která přiblíží Vendula Kašparová z Českého statistického úřadu.
1: Důsledkem bylo ve stejném období zvýšení podílu studentů mladších 25 let ze 66% na 74%, jakož i nárůst podílu studentů v bakalářských studijních programech z 58% na 62%.
0: Nejvíc nových studentů loni zamířilo do oborů obchodu, práva a zdravotnictví. Fotbalista Alex Král má nové působiště. Po konci v Unionu Berlín podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Dobu kontraktu historicky nejúspěšnější dánský klub nezveřejnil. Pro 28-letého záložníka půjde už o 6. zahraniční angažmá. Spojené státy chtějí zrušit střídání času. Změnu podporuje i prezident Trump a chválila ji i sněmovna reprezentantů. Otázkou teď ale je, jaký čas bude platit. Šéf Bílého domu si přeje letní, naopak odborníci prosazují ten zimní. Stejný spor pak brzdí otázku času i v Evropské unii. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
2: Rock Radio, počasí.
3: Tak, děkujeme drahá za zprávy. Pojďme se podívat, jak bude zítra. Mělo by být oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme ojedinělé přehánky nebo bousky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bousky vyskytnou i silné a vyskytnou se na většině území. Nejvyšší teploty na 30, na jižní Moravě 32 a v 1000 metrech na horách stupňů 20. Tady meteorolog to komentuje tím, že bousky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm okolo 40 mm srážek, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině. No a teď se půjdeme juknout samozřejmě i na dopravu.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Tak, jenom krátce k dopravě v ulici Jugoslávských partizánů v Praze. Koukám dvakrát osobák v sobě, tam čekejte určitě zácpu a překážku na vozovce, no a na náměstí pana Gureho v obci Římov, okres České Budějovice, se srazil bus s osobákem, opět tvoří to překážku v provozu a na vozovce, tak buďte opatrní, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás, hlavně doražte v pořádku.
2: Doplněk stravy Liftea Lux Active. Skvěle vás podpoří při každé dopravní zácpě. I v té, o které rádio nemluví. Liftea, když příroda pomáhá. Rock Radio, rock na psání.
3: Ahoj, námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině a se všema přeživšíma po středě se už dnes ve čtvrtek s vámi opět zdraví váš kapitán na vlnách samozřejmě slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak co nás čeká? Čeká nás dvouhodinovka roku na přání. No a tu odstartujeme právě teď. Volejte mi na 725844424, pište mi na Messenger a do mailu a určitě se dohodneme, co hrát a co komu vyřídit. No a teď si dáme 3 minutovku od Linkin Park In The End. No a vy už koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: Tak to byly Linkin Park in the End a my vyrážíme z přístavu samozřejmě s úsměvem na tváři. Majka Tykalová mi tady psala, prosím, Kašpárka v rohlíku a čurej sem a čurej tam pro bandu k chatě Rapant na poslední dovolenkový večer od Majky. Tak jo, od Majky na Rapanta posíláme Kašpárka v rohlíku, no a nezapomeňte doplňovat pitný režim a pak taky vylučovat, že jo?
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak jo, tohle byli Sabatoni a do pekla a zpátky nás vzali samozřejmě přátelé a teď si dáme nějakou poctivou elektrikářskou muziku. Nikola Kortyšová mi psala, ahojky, prosím o písničku od ACDC pro moje zlato do dílny, jen tak pro radost, už se na tebe těším, Kájí, pa. Pa a díky, Nikola. Tak jo. Prosím tě, Kájí, tak se brzy vrať z dílny a čeká tě asi dneska druhá středa a k tomu si dáme pecku Rock or Burst a protože jsme si pořádně nezatroubili na našem pařníku, tak abyste z toho nebyli nervózní, tak jdeme na to.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Max útočí na regál.
1: Barča skvěle trefila nákupní koš.
0: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
1: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušné oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
10: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
11: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Pod

0: Tlačíš, tlačíš?
1: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
0: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí, jinak jsem

0: Krásná píseň a pravdivá od Briana Maye, Too Much Love Will Kill You. No a teď si dáme něco taky od srdíčka pěknýho. Volal mi sem Vašek, který by chtěl paní Květoslavě Křenkové, což je právnička a paní je z Tchořovic, takže jí děkuje za vše a za hlavně za její lidský přístup v jeho kauze. No a tady potom ještě napsal Jára, což je náš mladý plavčík, bratr Adam, že by svým mamince Teresce chtěl nechat zahrát Panoptiko, že bude mít za chviličku pěknou oslavu, takže takhle 5 dní dopředu mi říkal, že bychom jí měli zahrát. Tak bude to noc v opeře, tak jak si přál Vašek, já myslím, že Terka si to dá určitě taky, no a všechno nejlepší a děkujeme. To mám vyřídit, tak to vyřizuju.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: Tak já se jdu tady podívat, jak budeme hrát dál na našem Rock Rádiu. Budeme hrát samozřejmě česky. Psal mi Honza Šifta, ahoj Jirko, poprosil bych zahrát nějakou pěknou píseň z posledního alba Hovno zle od Krucipisk a bylo by to pro tebe, moji rodinu a všechny rockere. Díky moc. Tak Krucipisk si dáme. Street Zajíček se nakonec vlastně z té vošklivý bouračky dostal, což je dobře. A když mluvíme o motorkách, přátelé, tak to bude tak už zase dotazy na mě se sypou. Přátelé, já to dávám celý dohromady vlastně taky s jednou rockrádiovou posluchačkou, s kterou jsme se mimo jiný ještě s tou další partou zkamarádili a jsou tu motorkáři tělem i duší. Tak teďka dáváme dohromady trasu. Vězte, že to bude příští víkend. Jo, to je jistý, tam bude výška. Já jsem se ptal tady našeho vedení, zda mi jako, zda mě tady jako, nebo zda naši dobrou věc Rock Radio podpoří, tak mi říkal, že se ještě neví. Takže možná to na našich sockách nebude, ale já vám samozřejmě dám indicie, kam na moje socky a kde si o tom, že můžeme popovídat, přihlásit se. Je to důležitý, aby jsme věděli, kolik nás pojede, protože se bude to přejíždička nebo projížďka s přespávačkou a bude muset vidět, nahlásit na penzion přesný počet lidí. Takže to bude závazné. Přátelé, ale teď už ke Krucipiskům a tohle už znám.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Tak co koupelna, hotová?
9: Sepeš.
8: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
9: Jo, všechno hotový.
8: A co odvětrávání? Kde je větrák?
9: Větrák, co?
8: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
10: Ventilatory.cz.

0: Tak přátelé, tohle je Offspring Want You Bad a my máme 18 hodin 48 minut, takže tradiční výzva, kdo by chtěl zahrát VIP píseň na přání hned po sedmý, píše si, v jakém čase by chtěl slyšet, nebo v jakém čase, to je jasný, v čase 19 hodin, ale v jakém jazyce by chtěl slyšet dnešní časové znamení a při jaké situaci by ho chtěl načapat, tak si tu píseň určitě vysloužíte. Tak teď Martin Veselý na to taky přijde řada, ale psal mi tady Martin Malecký. Ahoj kapitáne, právě jedem s rodinou s karavanem po té hrůzostrašný D1 na Balaton, prosím, zahraj nám na přání Komunál, ať nám to uprašuje. Díky Marty, Danča a Stelina. Stelinka dokonce. Tak pro tebe i pro tebe, tu bude píseň pro tebe. A ještě mi tady někdo psal, že by chtěl dneska svátku, právě k Lubošovi, k svátku zpěvákovi samozřejmě, zahrát Komunály, ale nějak jsem to tady úplně proleštil. To se na mě nezlobte, přání je strašně moc. Já to asi někde najdu, ale zatím takhle. Takže Komunál pro vás, pro tebe i pro tebe.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Jasně, přátelé, tak to byl Steel Panther a The Burden of Being Beautiful a ten, kdo si přál ty komunály ještě, tak to byl samozřejmě řidič Míla. Tak se ho pojďme poslechnout, mi dokonce poslal hlasovku, což je teda určitě inteligentnější, když jedete autem.
1: Ahoj, řidič Míla, prosím tě, můžeš tam pustit něco od komunálu a bylo by to pro Luboše k jeho dnešnímu svátku? Díky ti a zatím ahoj.
0: Ahoj, Mílo, tak komunál jsme si dali a ještě si dáme Láďu Křížka a psala mi Petra Trestaná životem, ahoj kapitáne, chtěla bych tě poprosit o zahrání písničky od Ládi Křížka, bylo by to pro mě, protože dneska mi končí měsíční volno, zítra naskakuju do práce, ať mě ten maraton nesloží a zvládnu to a taky pro úžasňáka Radka z Citova, děkuji moc Petra. Tak jo, Krejsen, čarovná noc.
2: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Moin bei so, man da het sakabia so in sau. Dotro da ja. Mein mein Cognac Rock and Roll.
1: Rock Radio, rock na vzání.
2: Tak dnes se slyšeli, milí posluchači, je 7 hodin a už vám došlo pivo. To si děláte srandu, ještě že je ten rock'n'roll. Tak to byl naštvaný Vietnamec v hospodě, jak si ho představoval Michal Nousek, náš věrný posluchač. Tak Michale, můžeš si za to něco přát. My samozřejmě rozjíždíme druhou půli našeho roku na přání, rozjedeme to škorpíkama a s pečkou Rhythm of Love. No a vy ostatní pište, volejte. No a Michale, ty přemýšlej teda, co budeme hrát.

0: Tak přátelé, to byli Škorpíci a Rhythm of Love. Michal Nousek si za svého naštvaného Vietnamce v hospodě vysloužil totální nasazení a balkánskou a bylo by to pro všechny posluchače a hlavně tobě do rádia. Tak děkuji, Michale. Já ještě jednou zopakuju, teda všichni, co rádi jezdí na motorce a chtěli by se společně projet, vlastně udělat si takovou rock rádiovou jízdu se mnou, s vaším kapitánem, tak prosím vás, pokud jste zrovna přišli k vašim přijímačům, zbystřete sluch. Příští víkend to bude. Pokud budete mít čas, uvidíme, jestli to bude na Sockách Rock Rádia nebo ne, o tom se rozhodne v pondělí, jak jsem se bavil s naším šéfikem, že se musí o tom ještě poradit, jestli je to jako dost důležitý pro Rock Rádio to dávat na sociální sítě, tak uvidíme v pondělí, pokud se to nepodaří, určitě se mrkněte na moje sociální sítě, já to tam určitě dám, budeme to skládat s Hyenou, což je taky posluchačka Rock Rádia, tak s tou budeme skládat cestu, budeme vymýšlet i ubytování, aby jsme se tam všichni vešli, tak se musíme nahlásit samozřejmě předem, takže přihlášky budou závazné. Pojede se přibližně v sobotu ráno z Prahy na jih Čech, tam se někde navobědváme pěkně a pak porazíme směr Morava, to znamená z jihu na východ. Samozřejmě D1 se určitě vyhneme, vememe to jihem, nějakýma šoustkama bude to krásné, no ale teď už totální nasazení a samozřejmě výlet na Balkán pro Michala Nouska.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na psání.

0: Nádherná pečka I Refuse od Five Finger a Death Punch. No a teď si dáme starý dobrý Wasp, přátelé. Byl o ně zájem, psala mi naše věrná posluchačka Lucka, která napsala: ahoj kapitáne, zdravím a prosím, zahraješ mi cokoliv od Wasp. Pro všechny posluchače, tobě Jirko taky, a přeji všem krásný večer. Děkuji. Tak prosím, od Wasp si dáme pečku, která nám tady do archivu přistála jako o poslední. To se mi hodně líbí na mý ucho, já doufám, že se bude líbit i vám. Jmenuje se Shadow Man a je z roku 2002 a alba Dying for the World.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
6: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: to byla taková povinnost, milá povinnost, taková poklona princi temnoty Ozzymu Osbornovi. Dali jsme si od něj pecku Perry Mason. Děkujeme, pane Osborn. No a teď si dáme zase něco od českýho Ozzyáše a tím je určitě Franta Fanánek. Psala mi tady Eva Pastorovičová Sečková. Ahoj kapitáne, zahraj pro mě mého manžela, taťku a mamku. Sedíme na dvoře, dáváme pivko a posloucháme vaše super rockové rádio. Zahraj nám Konec Bula Máchy, díky moc, Evina. Tak jo, jasně, dáme si Tři ségry a Konec Bula Máchy. Dobrou chuť a dobrou piť.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Hudebně rachtá vaše rock rádio s vaším oblíbeným večerním pořadem Rock na přání a i s vaším kapitánem na vlnách slušné rockové muziky Jirkou Vajgizem. Tak tohle byly Plasty Bertrand a Ce plan pour moi. A teď už si dáme něco k pití, přátelé. Volal mi Láďa a říkal, no dneska slavím narosky, jsem na to zatím sám a tak bych si dal nějakou whisky od Metallica. Samozřejmě dodáme whisky in the jar a my za celý rokový rádio ti přejeme hodně štěstí, Láďo, hodně zdraví a vůbec kopec srandy navrch.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
11: A tomu říkáte rychle?
13: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

0: Judas Priest, jo, to byla kapela, kterou si taky dneska spoustu z vás přálo. Tady byly jedny pro vás z alba British Steel, no a pecka se jmenovala Living After Midnight. No a teď si dáme Aleše Brichtu, kdo pas si o něj tady psal? Martin Veselý, konečně na tebe, Martine, došlo. Ahoj kapitáne, prosím o zahrání Aleše Brichty, dneska budeme rejdit pro Luboše Hajného Borských lesů na Vysočině k jeho dnešnímu svátku. Tak milí Luboši, lovu zdar, a budeme rejdit.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

za 5 minut 8 hodin a vy se jistě ptáte, čím dneska uzavřeme náš rok na přání. Tak uzavřeme to dneska přáním tadyhle. Michala Kmínka, který napsal čau kapitáne, prosím dejme si Suicidal Tendencies a pecku You Can't Bring Me Down pro všechny tichý blázny, co sedí u vody na rybách. Tak pro vás všechny mám jedno zvolání, Petrův zdar! A s tím se s vámi loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Jirka Vajky, samozřejmě si Suicidal Tendencies dáme, no a slyšíme se zase zítra v pátek po 18. hodině tady na Rock Rádiu. No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pits!

0: favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
7: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Stal se rok 1926, když se sešli bolonští bratři Adriano, Bruno a Marcello a výsledkem byl vznik firmy na výrobu kondenzátorů, elektronek a dalších součástí pro výrobu rozhlasových přístrojů a zařízení. V roce 1946 pak bratři přišli s převratnou nabídkou s motorem Cucciolo, který měl sice výkon pouhého jednoho koně, ale co bylo podstatné, dal se přidělat k bicyklu. Měl obrovský úspěch a pomohl rozpohybovat poválečnou Itálii. Jo, ti bratři měli příjmení Ducati, značka, která je dnes pro mnoho lidí synonymem motocyklu a taky firma, která letos slaví 100 let od svého založení. Součástí oslavy kotel akcí jedna z nich je aktuálně v Brně. Ovšem nikoli na okruhu, jak by se dalo u motocyklu čekat, ale v galerii Vaňkovka. Tam je vystaveno několik desítek motocyklů, od těch, které mají na štítku napsáno veterán, až po nejnovější sportovní i produkční stroje. Nechybí takové skvosty, jako i zmíněné Cucciolo, přes ikonické kousky, které měly jen číselné označení jako 916 nebo 999, až po současné Panigale V4. Kromě motorek v brněnské Vaňkovce najdete i velkoformátové fotografie jezdců, kteří značku z Borgo Panigale proslavili. Od Mikea Hellwooda přes Paula Smarta, Karla Fogertyho až po Caseyho Stonera a Andreu Dovizioza. Výstavu můžete navštívit do 29. července.
0: Rock Radio. Motokeci.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je

nejsem zklamanej ani zrazenej. Jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamanej ani zraněnej, ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Du hast mich. Du hast mich.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Ratatararararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domu, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna, no. Já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Svobodní halík, takhle by to dále šlo. Já rozumím ty vaší náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě po směně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam, a bude do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší, nižší, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, halík.
0: Rock Radio. Konec legrace. When

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Rock Radio. Konec legrace.